0: tak všechno mám.
1: Hit Radio Nord Music. Hit Radio Nord Music.
2: Yamaha Experience. Někdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volant.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Tahické léto Aquapal z Praha už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu FK Viagem Ústí.cz.

Take one look at you, you're taking me out.

is better. Switch up. Switch up. Hit Radio Nerd Music.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou to první zprávy, vítejte u nich. Téměř 3/4 Čechů užívají návykové látky. Vyplývá to z výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za loňský rok. Nejčastějším problémem zůstává tabák a alkohol. Denně nebo téměř každý den kouří v Česku přes 1,5 milionu lidí a zhruba milion osob pravidelně pije alkohol. Až milion Čechů má navíc potíže se zneužíváním léků. Evropská komise doporučuje Česku zvýšit daň z nemovitosti a navázat ji na tržní hodnotu realit. Ve své nové zprávě uvádí, že zdanění bydlení je u nás v porovnání s unijním průměrem velmi nízké. Podle Bruselu by tento krok mohl pomoci zvýšit dostupnost dlouhodobého pronájmu. Tuzemští ekonomové jsou ale skeptičtí a varují, že by se vyšší daň naopak promítla do nárůstu nájemného. A pojďme také na sport. Argentina se raduje z úspěšného vstupu do mistrovství světa ve fotbale. Poslední šampioni porazili Alžírsko 3-0. Hlavní rozdíl na hřišti udělal fenomenální kapitán jeho Američanů Lionel Messi, který střelil ve svých 38 letech hat-trick a dosáhl na několik zajímavých met. Messi například už vyrovnal německého útočníka Miroslava Klozeho v počtu gólů v historii světových šampionátů. Už jich má také 16. V dalších zápasech porazila Francie Senegal 3-1 díky dvěma gólům Kyliana Mbappého, dvakrát se trefil také Erling Haaland a jeho Norsko porazilo Irák 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Město Žatec má dostat dotaci 20 milionů korun na proměnu fotbalového areálu Slavoje. Peníze mají přijít od Národní sportovní agentury z balíku peněz určených na technické zhodnocení sportovišť. Žádost města byla schválena k financování. Celkem agentura v tomto programu letos rozdělila 800 milionů korun. V areálu dojde k demolicím budov, včetně fotbalových šaten a restaurace Chaloupka a následně k výstavbě nového objektu. Na severu Čech bude dnes oblačno až zataženo, přehánky se vyskytnou jenom ojediněle, teploty 22 až 25 stupňů.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem.
0: Snídaně šampionů.
1: Ano, je to tak, 6 hodin, 3 minuty, my vás tady vítáme, krásné ránko vám všem, kdo jste se nás pustil k tělu. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, Filipe.
3: Krásné ráno.
1: Filip Lejček je tu s námi dnes. Filipe, v kolik ty normálně vstáváš, čověče, když jako nevstáváš sem?
3: Běžný všední den,
1: no.
3: Třeba v 10.
1: jaký to je takhle v 6 ráno, co? Jaký máš pocity?
3: No, nepříjemný, vždycky, když mi šéf napíše, jestli to nevezmu tady za Davida, tak přemýšlím, co bych si vymyslel za

0: žádnou neměl, tak tady budu až do pátku.
1: Nemáš chuť na kavču náhodou?
0: Půjdu si udělat. Udělám vám taky?
1: Dvakrát.
2: To je dobře, třikrát.
1: Tak jo. Podívejte se, jaký tady máme.
0: David už se nevrátí.
1: My tě milujeme. Tak krásné ráno vám všem. Amy McDonald, s tím začínáme. Pojďme na to. Hit Radio North Music.

0: To je neuvěřitelný. On fakt šel, jasmin. Dneska tady je s námi Filip Lejček místo Davida, zprávař, a pokud jste se přidali až teď, tak nám slíbil, že nám půjde udělat kafe.
1: Ale on umí totiž jako neskutečný kafe.
0: A on se normálně zvednul a odešel, takže tady teďka s náma není, tak šel dělat kafíčko. No tak to teda jako musím říct, to by David neudělal. To je hrozný, co? Když někdo prostě chybí v práci,
1: jo,
0: a ty kolegové...
1: Jo, já minulý týden dva dny, tak já si vás poslechnu zpětně, co
0: my
1: se tady
0: jsme
1: dělali.
0: Se o tobě bavili, jo, jenom hezky. Já jsem říkal v každém vstupu, že nám chybíš. Jo. V každém vstupu, že jo, nám chybíš. Já jsem se teda dokonce všimnul, že Filip přišel do práce dřív, než normálně chodívá, jo?
1: Mm-hmm.
0: A nevím teda, on přišel a sednul se k počítači a on ho jenom zapnul a říkám si, kde se bral ty zprávy, jo? Kde se připravoval? Takže to dělal asi doma. Tak mě napadlo, že bychom se mohli zeptat vás, kdo nás posloucháte, okolik minut nebo hodin chodíte dřív do práce a co třeba musíte všechno udělat?
1: To si řekl správně, hodin, kdysi v mém případě, když jsem měla jiný vysílací časy. Když jsem třeba vysílala od 15, tak já byla schopná přijít v 11 hodin, nekecej, protože jsem si udělala přípravu, teďka jsem povídala si s těma lidma, líbilo se mi tady trávit ten čas. Teďka, když musím stávat takhle, tak většinou je to o půl hodiny dřív, ale dneska o 10 minut.
0: Já si říkám, si není tě hloupý lhát našim posluchačům.
1: Ne,
0: začínáme v 6, jsme tady v 5:59.
1: Ty.
0: A naší práci je prostě zapnout počítače, připravit to, aby to tady hrálo, abyste si mohli užít takhle po ránu spoustu písniček.
1: Takhle, ať nevypadáme úplně blbě, my to máme jako samozřejmě připravený jako předem, no, z jinýho dne, ale jasně, když sem přijdeme, tak to se jen zapne počítač.
0: Přesně, no tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste, okolik dřív chodíte do práce a případně, co teda musíte všechno ve vaší práci udělat, aby to všechno fungovalo. Tak napište nám to na 777-937-777, pošlete nám to, my se k tomu vrátíme. A teď Lost Frequencies, The Feeling. 6 hodin, 9 minut, dneské ráno, zítra rádia.

0: Los Frequencies. The Feeling, 6 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, odkolik dřív chodíte do práce a případně, co jsou ty první věci, které musíte v práci udělat, aby všechno fungovalo. Minuta šampionů startuje teď.
1: Jana Bruntál chodí tak o 15 minut dřív a to jenom proto, aby si ujasnila, co vlastně bude dělat, protože nikdy neví, co jí čeká.
0: Eva Ledeč nad Sázavou chodí o 5 minut dřív, pustí počítač a kávovar.
1: David Žasler vstává s rezervou radši, v práci má pak ještě cca 10 minut do začátku a to hlavně snídá.
0: Renata Lipno chodí o půl hodiny dřív, připravovat nic nemusí.
1: Marcel Plzeň chodí o půl hoďky dřív, vezme papíry, nastartuje autobus a vyráží rozvážet lidi do práce.
0: Martin Křepice většinou na čas akorát dneska zaspal.
1: Kuba Praha do práce chodí o hodinu dříve, dělá vždy od 7 do nebo 19, v klidu si udělá kávičku a převezme pacienty, dělá sestru na áru.
0: Petr Uherský Brod vyleze z baráku, sedne do auta, nastartuje a je v práci.
1: Martina z Prahy je kolbeňák a taky v práci už o 45 minut dřív, připraví papíry, zapne vše od počítačů a tiskáren a jde si vysílat kávu.
0: A co mě teda pobavilo, zpráva od Marušky, jo? Ahoj, já zrovna jdu do práce, pracuju od 6, dneska to zkrátka nevyšlo. 6 hodin 12 minut. Maruško, a tak co no?
1: Přesně, Maruško, o nic nejde.
0: Ale takhle, důležitý, jestli tam není šéf. Pokud šéf chodí, klasika, třeba až na 9:30, tak to je v pohodě. Tak vy, kdo třeba nestíháte na 6, jeďte opatrně, spěchejte pomalu, ať se nic nestane. Ono se to bez vás nezblázní. Krištof a Dominik Aláďa, Půlnoční hřích, další muzika, kterou pro vás na Hit Rádiu hrajeme právě teď.
1: A úplně nově.
0: A úplně nově, to je pravda. Těšit se můžete i na LP Girls Go Wild a to všechno tady ve snídaní šampionů. Krásné ránko.

0: Tohle LP a Girls Go Wild hladíte středeční Hit Radio, 6 hodin 20 minut. S vámi Michal, Jasmin a Filip, krásné ránko.
1: Tak co, kolik lidí bylo podle vás vzhůru dobrovolně v čas 4.56? Nemyslím teďka zdravotníky, nemyslím pekaře, nemyslím ani nás moderátory, ale tenhle týden je trošičku výjimečný, protože slunce vychází úplně nejdřív z celého toho dlouhého roku. Včera teda úplně nejdřív, ale ani dnešek nezaostává a rozednilo se ještě před pátou. Nicméně mě se na tom líbí, že je to takový jako ilegální čas, co opravdu patří v tu chvíli jenom vám, pokud jako ještě nepracujete, tak nepatří šéfovi, nepatří dětem, prostě nikomu, jenom vám.
0: Já teda musím říct, a možná to máte podobně, vy kdo ladíte, já si užívám ranní cestu autem, právě sednu do auta, nevím, v 5.30 a jedeš a svítíme takhle do zpětného zrcátka to nízký slunce a říkám si, to je hezký. A zrovna dneska, když jsem jel, tak si říkám, jak to vlastně vypadá v zimě, no? No, bude tma, že jo, do 9 a pak bude tma už od 3 odpoledne, takže opravdu jako užívám si to. Ale kdo si to moc neužívá, tak jsou určitě rodiče, kteří musí večer uspávat děti. To je moc prýma, jo, když pošleš v 8 dítě do postele a svítí tam prostě slunce ještě do té místnosti, takže nic moc.
1: Nic moc, ale užijte si to zatím, jo. Takový ten čerstvý, krásný vzduch po ránu, to ticho všude, to světlo. To nejlepší na tom je, že nejdelší den v roce máme teprve před sebou, takže tam si můžete ještě ukrajovat něco pro sebe.
0: No, chystá se letní slunovrat. Léto začíná v neděli 21. června, takže den bude nejdelší, noc nejkratší. Tak pak už se ty dny začnou zase pomalu zkracovat a už nám nebude svítit do obličeje slunce ráno v 5, už to tak nebude, ale ještě máme spoustu času, spoustu týdnu. Za malou chvíli další parádní hity, Taylor Swift, taky Linkin Park, tady na Hit Radio, tak hezké ráno vám všem.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
12: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
13: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
15: Ekokom.
8: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
15: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
16: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
17: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
16: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
17: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
16: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
19: Senkor.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Litoměřicku. Komplikace v dopravě nám teď hlásíte na průtahu obcí Podsedice, kde došlo k nehodě osobáku se srnkou. Dávejte si tam pozor.
21: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Tohle milujeme všichni. Taylor Swift na Hit Radio, minutu po půl sedmé. Dobré ráno. Michal, Jasmin a Filip s vámi. A Filip má...
1: Ranní update.
0: Je to tvoje, Filo. Krásné ráno, jdeme na to. 60-letý muž přilezl plot letiště na portugalském ostrově Madeira a běžel po runway, aby stihl letadlo, které se už připravovalo ke startu. Cíle ale nedosáhl, protože jej zadržela ostraha, které své počínání vysvětloval tvrzením, že prostě pospíchal a letadlo musel stihnout. Estonský provazochodec Jan Rose předvedl ve Varšavě další neuvěřitelný kousek. Na pouhých 19 mm širokém laně přešel mezi dvěma nejvyššími polskými mrakodrapy. Trasu dlouhou půl kilometra zdolal ve výšce 180 metrů nad zemí za zhruba půl hodiny. No a kanadská policie zatkla muže, který 16 let létal jako pilot pro společnost Air Canada s padělaným osvědčením. 55-letý Paul Logan u aerolinek pracoval v letech 1997 až 2013. Na podvod se přišlo poté, co se neúspěšně pokusil získat práci u jiné letecké společnosti. Muž je teď obviněný z padělání a podvodu a hrozí mu mnohaleté vězení.
2: Ale přišlo se na to až v 59. To je hustý zase.
0: Už by mu ty papíry nechat, ne? Takže jako ukázal, že umí.
2: Takhle,
0: člověk by čekal, že v letectví se kontroluje každý šroubek a každý papír šestkrát a borec prostě... Takzvaně se ukázalo, že na papíry to nelítá. Čumba vám, hezký ráno.

0: jsme si dali celibát, slza v Hitrádio 6.37, hezké ráno. Otázka na vás, co vám přijde jako největší nebezpečí v městském parku? Co? Psi bez vodítka? Šílený cyklisti? No, tak ne. Je to nová pouliční mafie. Veverky.
1: Jak veverky?
0: Policie v několika českých městech varuje před agresivními veverkami. Prý je lidí krmí tak moc, že nás teďka berou jako chodící automaty na jídlo. Jo? Takže třeba v Praze nebo v Plzni už hlásí případy, kde tyhle potvory útočí nejenom na psy, ale třeba skáčou přímo k dětem do kočárku.
1: Hele, tak já normálně začínám věřit mojí mámě, o který jsem si myslela, že přehání. Nešlo teda po veverku, ale přijde mi, že zvířata obecně teďka začínají být nějaký agresivnější. Mm-hmm. A volala mi, že na mě útočí nějaký pták. Říkám, mami, jaký pták, prosím tě. A ona, no, ono to vypadá jako vrána, ale má to šedou hlavu. A říkám, jo, ty taky vídám, no, a teď ty jsou v pohodě, ne? Prej. Ne, on mě sleduje až k baráku a jde i po psovi. A úplně jako měla, úplně byla v háji z toho.
0: Nekoukala náhodou mamka večer předtím na film Ptáci od Hitchcocka? No, tak se to nevzala v tělu. Ale to je neuvěřitelný, tak ty veverky jsou prostě, to jsou drzí veverky, ale jo, pozor. Já to úplně vidím, jak sedí na té větvi v té kožený bundě, přesně jak z Rychlý roty, louská to kešu a říká parťákovi, hele, tam jde borec s kočárkem, jdem ho vybrat, 100% má u sebe piškoty, ale jo, jdem na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
9: Já bych koupil rákosku.
10: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo.elektro.cz.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
13: CZ.
15: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
16: Můžu řídit doopravdický bagr?
17: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
16: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
18: Navštivte Mostecký bagr park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
19: Bila. To dobré začíná u nás.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
14: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
20: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno bez snídaní šampionů na Hit Radio.
21: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Českolipsku. Vážnou nehodu máme hlášenou u obce Zákupy, kde se srazily dva osobáky. Je to se zraněním. Místo nehody je teď průjezdné jen jedním pruhem.
23: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
24: To jen se zeptej, tatínka.
25: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
26: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
20: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Na středeční ráno naprosto geniální pan Sheeran Sapphire v 6 hodin 50 minut. Michal, Jasmin, Filip s vámi, hezké ránko.
1: Myslím si, že všechny výlety spojuje jedna věc a to je takový to, že když zažijete nějaký spackaný výlet, tak si ho pamatujete vlastně mnohem víc a líp, než kdyby se tam všechno povedlo do posledního puntíku. A přesně na tyhle ty výlety teďka vzpomínáme a hledáme je v naší terapii venkem s For Campingem.
0: Třeba taková Pavla si s partnerem vyrazila pod Tatry zdolat Slavkovský štít. Jenže ještě než pořádně začali, ruplo jí v zádech, pak teda přišla zastávka v lese, několik velmi agresivních mravenců, 12 kousanců na místa, kde fakt nechcete. Vedro, oteklej zadek, skoro bez vody a pokaždý, když se myslela, že už je nahoře, tak se objevil další kopec. No a výsledek na Slavkovský štít by jí dneska nedostali ani párem volu. A právě o tom to je, chceme slyšet váš úplně nejlepší, nejhorší výlet, nejspackanější trip ever, který byl v tu chvíli katastrofa, ale dneska se mu smějete nejvíc.
1: Pavla nám tuhle historku poslala na web Hitradia a to můžete udělat i vy. Pozor, nejlepšího autora příběhu odměníme už v páteční snídaní šampionů a to luxusníma výhrama od For Campingu. Takže schválně, co byla vaše cestovní pohroma?
0: Napište nám to na web, komplet detaily podrobnosti najdete na hitradio.cz a my se moc těšíme na vaše příběhy.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90.

0: Krásné ráno, za chvíli je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Rozvody v Česku by se mohly v budoucnu výrazně zjednodušit a zrychlit, počítá s tím chystaná novela občanského zákoníku. Lidé by nově nemuseli absolvovat dvě samostatná soudní řízení, rozvod i péče o děti by se řešily najednou. Návrh se zaměřuje na nejlepší zájem dítěte, ruší škatulkování na střídavou či výlučnou péči a chce v zákoně jasně deklarovat nepřijatelnost fyzických trestů při výchově. Bourovčík toulavý je vcelku nenápadný motýl, jeho housenky ale zamořily části Berlína. Jejich jedovaté chloupky působí svědivé vyrážky a někomu i dýchací potíže. Někteří obyvatelé hlavního města v Německu se proto v posledních týdnech snažili vycházet z domu jen v nutných případech. Druh se s postupným oteplováním šíří čím dál víc na sever Evropy a německá metropole si problému všimla už v minulých letech. Na fotbalové mistrovství světa zářily největší hvězdy současnosti. Argentina porazila Alžírsko 3-0 a to především díky Lionelovi Messimu, který nastřílel hattrick. Francie si poradila se Senegalem 3-1, kdy se dvakrát trefil Kylian Mbappé. Dva góly Erlinga Haalanda pak nasměrovali Norsko k výhře 4-0 nad Irákem. Právě teď je v plném proudu zápas mezi Rakouskem a Jordánskem. Rakušané vedou po prvním poločase zatím 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: U Litvínova by mohla vzniknout spalovna nebezpečného odpadu s kapacitou 50 tisíc tun ročně. Záměr zveřejněný na webu Krajského úřadu Ústeckého kraje posoudí odborníci z pohledu vlivu na životní prostředí. Veřejnost a instituce se k němu mohou vyjádřit do 8. července. Spalovna by stála v sousedství skládky nebezpečných odpadů, kterou provozuje poblíž Litvínova společnost Celio. Areál je mimo obytnou oblast. Na Ústecku bude dnes oblačno až zataženo, přehánky se vyskytnou jen ojediněle a později odpoledne budou ustávat. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj.
3: Hezkou středu.
2: Snídaně šampionů.
0: To je vlastně docela dobrý poznatek, Jasmin. Mně vůbec nedošlo, že je středa, já mám úterý.
3: Tak to je opravdu velká zásluha. Ano, to jsem se posnažila.
0: A tady možná to máte podobně, a což je teda ta lepší varianta, jako, že si myslíš, že je o den míň a ono je o den víc, to je bomba.
3: Zůstaňte s náma, každopádně, ať máte středu nebo úterý nebo čtvrtek. Už za chviličku se vrátíme do doby, kdy se o přestávce ve škole neskrolovalo, ale řešily se piškvorky a školní lásky a tak, protože to vypadá, že starý časy se vracej a proč, to si řekneme.
0: Do školních lavic velký návrat po Pitbullovi. Rain Over Me. Hezké ráno.
2: Hit Radio

0: Rain over me, já teda doufám, že pršet už nebude, posloucháte Hit Radio 7.06, krásné ránko.
1: Představte si ten šílený šok, kdy ve škole zazvoní na přestávku a děti místo toho, aby vzali do ruky telefon, tak prostě jenom zvednou hlavu, jdou si hrát, jdou si povídat a tak. Jo, obrovská změna by to byla. Nicméně od září 2027 by mohl platit zákaz používání mobilů v základních školách. Vláda to má v plánu prosadit a možná si spoustu dětí, který nás třeba teďka poslouchají a jedou do školy dřív třeba, tak si říkají, a co budeme jako dělat? No to, co jsme dělali my tehdy.
0: No jasně, já teda, ať se to na jednu stranu zdá jako prýma věc zakázat dětem mobily, tak si nemyslím, že to je úplně dobrý nápad to udělat ze dne na den, jo? Protože představ si, zakaž někomu něco, na čem je závislý, jo?
1: No zbývá ruka čtvrt, to je v pohodě.
0: No, takže možná tak jako postupně si na to odvykat, ale nevím, jako, je to takový dvousečný za mě, jo? Nicméně, co jsme teda my dělali o těch přestávkách, tak jestli můžu zaspomínat na svoje školní léta, panebo, že my jsme hráli pogy.
1: Jo, pogy.
0: My jsme si vyměňovali kartičky s hokejistama, vlastně jsme si pořád hráli, povídali si mezi sebou, namáčeli třeba, a teďka to neberte jako návod, jo? Vy nás poslouchá ty děti, naváčili jsme toaleťák do vody, házeli ho přes celou třídu, kopali si balónem, jak jsme urvali rozhlas a rozbili umyvadlo. To byly ty přestávky, to byla ta tradice, a ne, že prostě sedíš se sklopenou hlavou toho telefonu a jedeš na Instagram.
1: Já jakožto holka jsem to měla trošku nudnější, samozřejmě v pozdějších letech jsme řešili tam jako ty lásky, že jo, ty kluky prostě a co nám tam vyvádějí, ale jinak buď jsem po přestávce dopisovala úkoly, co jsem zapomněla, anebo jsem naopak na šprťáka si ty úkoly dělala předem, jakoby.
0: No a co náš Filip? Jak to vypadalo u tebe ve třídě? My jsme podobně, ne mladý, podobně mladý jsme, že jo?
2: Podobně mladý, tak. Přesně tak. No, pokud jsme hráli taky, já si ještě pamatuju, Pokémony, Beyblade jsme točili.
0: Beyblade. Počkej, nekecej.
2: Beyblade jsme točili. No, a nebo jsme k tomu nepotřebovali hodně, třeba jsme si položili lavice na zem, udělali jsme si takovou hokejovou arénu, měli jsme pingpongový míček, malý hokejky a hráli jsme tehdy, už tehdy jsme hráli teda o pár korun, třeba o 5 korun, jo, za jednu přestávku, tak si zhold nekoupil bombony potom o to druhý.
0: Počkej, s položením lavic na zem si mi připomněl naprosto ultimátní zážitek. My jsme měli ve třídě na zdi takový polystyrenový prostě desky a na tom byly napíchaný různý prospekty, jo, a tak dále. A nás nenapadlo nic jiného, než že jsme ty polystyrenové desky prostě rozbili na kuličky a pak nám přišel říct učitel, ať to teda zametem. Tak nenapadlo nás nic lepšího, než že jsme si z lavic udělali normálně hrablo. A samozřejmě představ si, jak dopadly rohy těch lavic. To bylo voholodaný. Takový jsme byli, jo, takový jsme byli my. Ale užili jsme se.
2: Lepší
0: to,
2: než koukat na Reelska. Za mě.
1: Přesně. A jaký jste byli vy? Jaký jste byli vy? To nám dejte vědět. 777-937-777. Co jste dělali o přestávkách?
0: Pojďme se v myšlenkách vrátit do školních let. Těšíme se na vaše příběhy, vrátíme se k tomu. No a teď samozřejmě posíláme další parádní hity. Tohle je K-pop, což ocení i ti nejmenší Golden na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Trocha reggaetonu ve středu ráno rozhodně neuškodí. 7:15, Shakira, Wyclef Jean na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Od září roku 2027 se na základních školách nejspíš zakážou mobilní telefony. A tak jsme společně zazpomínali na naše školní léta, na to, co jsme vlastně jako dělali o přestávkách, když ty telefony ještě nebyly. No a jak jste to měli vy, to už taky víme.
0: Přišlo od vás opravdu spousta zpráv, za to moc díky. Píše třeba Katka. Dobré ráno. My holky jsme si o přestávkách a tajně i při hodinách dost četli knížky Lenky Lancové, protože to, kde ostatní spisovatelé udělali tři tečky, to LL prostě popsala. Takže my se vlastně vzdělávali, protože to bylo něco jako rubrika v bravíčku Láska, sex a něžnosti. A jinak jsme si dost často navzájem dělali propiskou tetování, pokreslovali jsme si navzájem celá předloktí. Skvělý.
1: To je fakt. Martin, my jsme třeba na záchodech hráli čáru o 10 halíře a 20 halíře. Klasika ve třídě nebo na chodbě se kopelo hakisákem a jo, krvavé klouby a s 20 korunama, toho bylo tolik.
0: Hakisák, mě to nikdy nešlo, já jsem do toho, tak dvakrát, třikrát jsem to dal a pak nic.
1: Ale no. Krvavý klouby, to byla mega bolest, to mě učil brácha tehdy.
0: Jasně. Dělali jsme taky. Taky píše Renča, dobré ránko, u nás se házela mokrá houba, byl to mazec, dokavať to nespadlo na pleš nejpřísnějšího učitele. Ten dotyčný pak měl minimálně 3 dny důtku, když se učitel špatně vyspal, tak byla ředitelská. Jste super. A mokrá houba, tak to u nás taky teda lítalo v éteru a nejhorší bylo, ona, cítíte to vůni ty houby?
1: Vůni,
0: no,
1: ten
0: vůni, smrát. To se asi říct úplně nedá, no.
1: Lucie z Bruntálu píše, jaj, no tak to byly vylomeniny. Chleba s paštikou na stropě, dokud nespadl na učitelku při hodině, nebo nástěnka s odpadkama. Tehdy jsem měla za nástěnku zodpovídat já a byly zrovna třídní schůzky. Nechyběla tam, jaj, ženská potřeba s červenou od fixy.
0: Hezký. Taky píše anonym, já chtěl taky napsat. My jsme měli třídy naproti oknama k sobě a hráli bitvy přes okna, několik jsme jich rozplákali.
1: Lenka Kladno, guma, holky pochopí, skákali jsme o každé přestávce a kdo neuměl sestavu, byl mimo. Tyjo, za mě už se guma moc neskákala, ale mamka mi o tom vyprávila, takže typuju ročník 70, třeba něco takového.
0: Tak gumu jsme teda nikdy nedělali, no. A píše třeba i Pavel, čau, tak to já jsem ještě o generaci starší a my jsme čáru s cečkama hráli, popřípadě jsme měnili mezi sebou, anebo sandokana, nebo hoňka na chodbách školy. Tak ještě, že to bylo na chodbách školy. Tak, milé děti, a to je prozatím vše inspirace na vaše dnešní přestávky. Do you ever

0: Welcome to Hit Radio, tohle jsou Simple Plan. 7.22, krásné ráno, šampioni. Za malou chvíli další parádní muzika, něco letního, tanečního. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašerí, to k vám letí za chvíli. No a taky připomínáme, že budete soutěžit o voucher na 5000 korun do máje na Národní třídě v Praze, tak rozhodně nechoďte daleko od rády a hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
5: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
6: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Následky po nehodě se pořád ještě odstraňují na Českolipsku. Dávejte si pozor u obce Zákupy, kde se srazily dva osobáky. Asi do 15 minut by to tam mělo být průjezdné.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Hit
9: Rádio North Music.

0: Co jsme slíbili, to jsme zahráli. DJ Antoine, The Beat Shaker, Smashery, 7 hodin 30 minut, ladíte Hit Radio a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, spící muž prožil v nákupním centru pořádný šok, když se probudil pevně sevřený v masážním křesle. Přístroj kvůli technické chybě selhal a odmítal zákazníka pustit ze svého sevření. Zoufalý muž nakonec musel přes sociální sítě X požádat o pomoc veřejnost a hasiče. Záchranáři ho z mechanické pasti osvobozovali několik desítek minut. No a tradiční africký král z Ghany se po své korunovaci vrátil zpět ke svému původnímu řemeslu v Kanadě. Panovník Eric Manu dál pracuje jako řadový zahradník a seká trávníky ve městě Surrey. Ve všechny vydělané peníze a dary od kanadských občanů posílá své domovské oblasti na rozvoj zdravotnictví. No a nečekané překvapení čekalo ve schránce na ženu z amerického státu Michigan. Dorazil jí totiž pohled, který byl podle poštovního razítka odeslán před rovnými 100 lety. Historický lístek z roku 1926 obsahoval osobní vzkaz a byl doručen v perfektním stavu. Pošta dodnes nedokázala vysvětlit, kde dopis celé jedno století ležel.
3: Jedno století, víme jistě, že to byl Michigan a ne Česko?
2: No, jako je to divný, že to není samozřejmě tady třeba Pelhřimov, ale je
3: vlastně
2: to Michigan.
3: Vlastně si říkal, že i v dobrém stavu, takže Česko to nebylo.
4: A takhle paní měla rozhodně štěstí, že jí do schránky nepřistál lísteček adresát nezastižen. Aby si počkala dalších 100 let. Pojďme soutěžit. Celý tento týden v rychlé pětce vyhráváte voucher do Levels v máji House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun. Teď za 100 let na Hit Radio. Ano, přijde další pohled. Hezké ráno.

0: do Levels. Zabůra. Za 100 let na Hit Rádiu 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: Ano, máme pro vás voucher do Levels v My House of Fun na Národní třídě v hodnotě 5000 korun.
2: Kdo byste House of Fun v Mayi neznali, tak je to nádherný, obrovský, několika patrový prostor. Přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, Formule 1 simulátory, taky bar, diskoška, je to tam nádherný, obrovský a prostě boží.
0: Zabavíte sebe, zabavíte děti, no a kdo vyrazí gratis, možná bude David. Davide, hezké ráno.
3: Dobré ráno, hezký den.
2: Ahoj.
0: David Sklecan, tak pokud se ti zadaří vyhrát, nebudete to mít sem do Prahy úplně daleko, tak pověz, s kým bys si vyrazil, kdyby si vyhrál tady ten voucher na 5000 do Máje?
3: No, vyrazil bych s dětma, asi s manželkou, a máme teď tady výměnýho studenta z Německa, tak kdyby se to povedlo zprocesovat dneska nebo zítra, tak je s ním.
0: Tak to musí dopadnout. Tak jdeme na to, Dave.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Když závodíš a předběhneš druhýho, jsi první nebo druhý?
3: První.
2: Cože?
3: Druhý.
2: Jo.
0: My jsme si říkali, jestli to dát nebo nedat, že to je takový chytáček, ale klaplo to. Pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Davide, jak se jmenuje ovoce, ze kterého se dělá štrůdl?
3: Z jablek.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký máme v Čechách název pro nejteplejší roční období?
3: Léto.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se léto řekne anglicky?
3: The summer.
0: Yes. Mm-hmm. A pátá otázka.
2: Jak se jmenuje pták, který neumí lítat a žije v Antarktidě?
3: Tam žádný jako i není.
2: Takový černobílej.
3: Jo, tučňák. Sorry.
0: Davide, vyrážíte do Levels My House of Fun s rodinou a i se studentem z Německa, který je u vás na výměnném pobytu.
3: Tak jo, moc děkuju.
0: není zač, ještě řekni, co tě čeká takhle při středě, máš to hodně dneska?
3: Jo, mám hodně pracovních schůzek, hlavně online teda, no.
0: Ty jo, takže videokoly. No tak zvládni to, Davide, voucher posíláme, moc si to v máji užijte a zase někdy ozvy, budeme se těšit.
3: Jo, moc krát děkuju, ahoj.
2: Ahoj. Jako trošku mě vykolil, že tam žádný takový není, ale pak mu to došlo.
0: Já jsem si taky říkal, tyjo, tak on tam možná fakt žádný není, jo, teďka co s tím budeme dělat? Dobře, dopadlo to. Tak opět zítra další voucher v hodnotě 5000 korun, tady čeká na někoho z vás.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
1: Hit Radio Nord News.

0: Tři čtvrtě na osm za dvě minuty, Michal Šulte a Rehab na Hit Rádiu. Dobré ránko.
1: Před chviličkou s náma v rychlý pětce soutěžil David a po soutěži mimo éter ještě komentoval svůj dnešní výkon a říkal, že si občas v autě při poslechu toho, jak soutěží ostatní, říká, jak tohle a tamto nemohl někdo vědět, jestli někdo není jako blbej a tak. A že dneska to byl teda on, tak za prvé není blbej nikdo a za druhý to ukazuje, že Češi jsou prostě vtipní a že si umíme udělat srandu i sami ze sebe, což krásně nahrává tomu, co jsme vám chtěli říct a z čeho máme jako radost. Že Češi jsou prej nejvtipnější národ na světě, aspoň podle nějakého internetového webu The Top Tens, kde jsme se o první místo podělili s Belgičanama.
0: No a důvodem má být náš suchý humor, sarkazmus a schopnost dělat si legraci i z vážných situací. Jo? Jenom pozor, nejde o žádný vědecký průzkum, ale o čistě subjektivní hlasování uživatelů na internetu a tak si říkám, jestli jsme si to tam nenaklikali sami, jo. Ale i kdyby, to jedno. Já s tím prostě 100% souhlasím, protože my jsme přeci národ, který dokázal postavit celou svoji kulturu na Járovi Cimrmanovi.
1: Ježiš,
0: jasně.
1: No.
0: A vlastně ten náš humor je tak trochu přijdeme obranný mechanismus, abychom se z toho všeho ne...
1: Nezbláznili.
0: Ano, děkuju za to slušné slovo. Takhle, sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo. Ale granda bude i tady v éteru, budeme rádi, když s náma zůstanete. Imagine Dragons, Believer a Kamerad Be Mine, další muzika pro vás za malou chvíli. A samozřejmě potěšíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách, přidáme aktuální dopravu. Tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Umíte otevřít dveře od bytu? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Umíte je zavřít? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Máte místo, kam rádi chodíte? Gratulujeme! Právě jste složili procházkový test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
6: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Někdy stačí najít někoho, s kým půjdeme na procházku. A díky hostitelský péči je tohle možný. I málo má moc. Spoluživot.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Syndle X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
11: Tohle není jen festival.
12: To jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Firma Havelka uhelné staly, dobrý den.
15: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
14: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
15: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
14: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
15: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
11: Maruš, jsem unešenej! Pre, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyříděj rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
12: Jo, ty jsi unešenej z auta.
16: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim, Lovosice a Louny. Okim.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu dvou osobních vozidel máme hlášenou na Liberecku. Opatrně mezi Janovým dolem a Světlou pod Ještědem, kde kvůli zranění zasahují i záchranné složky. Můžete se tam zdržet.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. First

0: Tohle je Kamarád Be Mine. A taky středeční hit rádio 7.54, posloucháte Snídaní šampionů. Dobré ránko. Fotbal už dávno není jenom o gólech a bodech v tabulce, ale o tom, kolik lidí vás sleduje na sítích. No a pro nás se zajímavou informací přišel tady Filip, co se stalo v zápase Kapverdy Španělsko. Tak jestli byste nám to mohl vyprávět, mě to teda fascinuje, přijde mi to úplně neuvěřitelný.
1: No ten zápas samozřejmě měl dopadnout podle expertů 5-6-0 pro Španěly, ale on skončil 0-0 a velkou zásluhu na tom měl golman Kapverd, který se jmenuje Josimar Díaz, ale jeho přezdívka je Vozíňa.
0: No.
1: A on chytal tak skvěle, že vychytal všechny ty šance Španělů. No a představte si, že před zápasem měl na Instagramu 50 tisíc sledujících, aha, po zápase to bylo 5,5 milionu a teď mám otevřený jeho profil, včera to bylo 7,3 a dneska, teď aktuálně Vozíňa, 11,2 milionu. Mimochodem během rána mu zase 100 tisíc přibylo. No a je to tak nová hvězda, přitom tenhle golman chytá až druhou portugalskou ligu. Dokonce chytal ještě před 2 lety za slovenský Trenčín.
2: Co to je?
0: Takhle, jestli je přísloví, který jako tohle reflektuje, tak to je přišel k tomu, jak slepým houslem, jako jo. Co je víc, jo? Co je víc?
1: To je neuvěřitelný.
0: Co je víc? To je neskutečný. A počkej, hraje ještě ten fotbal, nebo už mu to stačí ten Instagram?
1: Já si myslím, že do druhého zápasu Kapverd možná ani už nenastoupí, řekne hoši, já už ty prachy nepotřebuju.
0: Já jsem si ho představil v té 90. minutě, k není letí penalta, jo, a on se místo na balon otočí na tribunu, hodí tam selfiečko, chytne ten míč do jedné ruky a hnedka popisek, jo. Dneska čistý konto, slevovej kód na kopačky, najde to popisku.
2: Já koukám, že mu je 40 jo, let, takže jeno. Vlastně jako, on už by mohl mít teďka hezký důchodek, že jo.
0: Takhle, Jasmin, má vyděláno.
2: Přesně.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné středeční ráno, je minuta po osmé a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Zpráva železnic varuje před nebezpečným chováním dětí a mladistvých na kolejích. S blížícími se prázdninami totiž přibývá případů, kdy hazardují se životem kvůli fotkám na sociální sítě. Jde hlavně o chůzi po traťových kolejích, přebíhání před jedoucími vlaky nebo lezení na vagony pod troleje s vysokým napětím. Drážní inspekce proto spouští novou preventivní kampaň. Chybějící údaje v evidenci sociálního zabezpečení mohou lidem výrazně zkomplikovat a protáhnout žádost o důchod. Podle České správy sociálního zabezpečení lidem v přehledech nejčastěji chybí záznamy o studiu, o odpracovaných letech v 90. letech nebo o době péče o dítě. Úřad proto doporučuje zkontrolovat si své konto s předstihem a chybějící dokumenty včas doložit. A pojďme také na sport. Českému tenistovi Jakubovi Menšíkovi nevyšel přechod z antuky na trávu. Na turnaji v Londýně vypadl hned v prvním kole po třísetové bitvě se 37-letým Francouzem Adrianem Manarinem. 19-letý Čech sice dokázal první sadu vyhrát, další dvě ale ztratil v tiebreakcích. Na britské trávě se naopak dařilo Jiřímu Lehečkovi, který do druhého kola postoupil. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Město Žatec má dostat dotaci 20 milionů korun na proměnu fotbalového areálu Slavoje. Peníze mají přijít od Národní sportovní agentury z balíku peněz určených na technické zhodnocení sportovišť. Žádost města byla schválena k financování. Celkem agentura v tomto programu letos rozdělila 800 milionů korun. V areálu dojde k demolicím budov, včetně fotbalových šaten a restaurace Chaloupka a následně k výstavbě nového objektu. Na severu Čech bude dnes oblačno až zataženo, přehánky se vyskytnou jenom ojediněle, teploty 22 až 25 stupňů.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Hezké ránečko.
8: Krásnou středu vám všem.
12: Snídaně šampionů.
8: Dneska máme jedno zajímavý výročí. Prozradím, že pětiletý. Tak s náma zůstaňte, dozvíte se, co to za výročí je a týká se nás všech.
11: No tak počkejme na to. Miles Smith Stargazing zkrátí čekání. 8.04, hezké ráno, Zitrádio.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, 7 minut po 8. Miles Smith. Dobré ránko.
1: Kdy jste naposledy stáli ve frontě proto, abyste si mohli zavolat? Já tipuju, že dávno a že někdo třeba vůbec nikdy. My dneska máme jedno takový nostalgický výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka. Ta poslední stála v Hlubini na Příbramsku a tím, že se odstranila, tak vlastně skončila celá ta éra jedna.
0: Počkej,
1: a už je to 5 let.
0: To není možný, 5 let. Já si pamatuju, a možná i vy, kdo posloucháte, jak bylo spousta článků a videí z toho, jak se právě ta poslední budka odstraňovala. 5 let není možný. Já bych řekl, že to je třeba 2 roky, takže 5.
1: Takže 5 a úplně jsem si jako zaspomínala, jak mě ty budky vždycky děsily. Tak to sluchátko, na který chmatal každej, jo. Já se ho bála prostě vzít do ruky, nebo stihnout všechno říct včas, že jo.
0: Občas byly ty sluchátka opálený od zapalovače, to si pamatuje. Ono i ten číselník taky, nebo občas nevypadal úplně jako v Oaklandu. Ale teda za mě byly budky super, jo. Byly třeba dobrý, když jste se potřebovali schovat před deštěm. To bylo fajn, jo. Taky se v ní dalo milovat, akorát bylo blbý, že bylo vidět na nohy, jo. Taky se z ní volalo, to jsme tady nakousli na linku bezpečí.
2: No, no, to se volalo samozřejmě, děti měly takový zlozvyk, protože to byla linka zadarmo, tak se tam samozřejmě dělali taky ty falešní hovory. To úplně samozřejmě na to nespomínám rád, ale možná každý, kdo byl dítě, tak aspoň jednou to prostě udělal. Takže za to se samozřejmě stydíme, takhle zpětně 25 let zpátky, ale co se dá dělat.
0: Pojďme se takhle přiznat veřejně, kdo to udělal, ať zvedne ruku tady ve studiu.
1: Jo, tak kluci jste super.
0: Jasmin nás tady praskla. No, a taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu.
2: No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
0: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady z Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo.
2: Nebo slepený.
1: Tak vy, naši posluchači, máte nějaký historky z telefonní budky?
0: To já si pamatuju, tam byly přece ty karty vlastně, ne? Ty dobíjecí karty.
2: Dobíjecí kartu jsi to tam vlastně dal, vypadalo to jak kreditní karta a tam si měl takzvaný jednotky, no. A když ti došli, no, tak si prostě skončil. A to myslím se ale následovalo až potom, co se tam házeli drobásky, nebo jestli to bylo kombinovaný, to teď už nevím.
0: Já se vám musím přiznat, jo, já jsem věřil hrozný kravině, že prý, když se dali ty telefonní karty do lednice do mrazáku, tak se tam ty jednotky dobily.
2: To jsme zkoušeli tak.
0: Počkej, takže to byl takový hoax tenkrát, jako.
2: Přesně tak.
0: Aha, no nic, tak.
2: Nefungovalo to.
0: Vy, kdo nás posloucháte, možná jsme otevřeli spoustu vzpomínek ve vašich hlavách, tak jakou speciální vzpomínku máte na telefonní budkovi? Komu jste z ní volali? Co jste v ní zažili? Koho jste v ní splodili, chceme vědět všechno. Pošlete nám to na WhatsApp jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. Budeme za to moc rádi a za malou chvíli se k tomu vrátíme. Teď Nickelback.

0: Alfarben, Baby Goodbye, minutu po čtvrt na devět, tohle je Hit Radio. Dobré ráno. Jasmin objevila extrémně zajímavou a vlastně až trošku strašidelnou věc, protože už je to 5 let zpátky, co v České republice zmizela poslední telefonní budka. Tak řešíme telefonní budky. Jakou speciální vzpomínku máte právě na telefonní budky vy?
1: Hanka píše, krásné ráno přeji všem, já jsem dělala uklízečku telefonních budek a teda hrůza, špína, nepořádek každý den, ale dalo se to zvládnout. Vaše posluchačka Hanka, jste boží, děkujeme a ty
0: za
1: jsi boží.
0: Děkujeme. Veronika píše, ahoj, jeli jsme se základní školou na druhém stupni na výlet, začal strašný slejvák. Kolik se vejde do telefonní budky pubertáků učitelé žasly? Krásný den, Veronika.
1: Klárka ještě, dobrý den, u nás před bytovým domem stála telefonní budka. My děti jsme měli její telefonní číslo. Když se setmělo, volali jsme do ní i z domova, když někdo šel kolem a čekali, až to zvedne a pak ho strašili.
0: To je vlastně pravda. U nás na sídlišti, když jsme tenkrát bydleli, tak byla budka a pořád tam někdo volal, jo. Ono to bylo strašně nahlas, furt tam někdo volal a přišlo mi, že to byl přesně někdo, kdo seděl v tom křoví a čekal a strašil kolem jdoucí.
1: A tak to je jako hororový, že jo, představa, že je večer, teďka nikde nikdo, jenom ty seš v dálce, přicházíš k té budce, jdeš okolo ní a teďka to tam drnčí, že jo, v
0: té tmě. Teď je to sídliště, že jo, no jo. Taky od vás dorazila spousta hlasovek, pojďme na tu od Tomáše.
2: Ahoj, tady Tomáš, já mám taky dobrý vzpomínky na tyhle ty telefonní budky, když byly ještě korunový, tak tam byly ty seznamy, že jo, jakoby zlatý stránky, jo, ale to byl ten klasický telefonní seznam, pak z toho udělali zlatý stránky. No a do toho jsme vždycky koukli, někoho jsme si tam vylosovali, vrazili jsme tam korunu, zavolali jsme někomu, a bylo to třeba, dobrý den, tady Česká pošta, máte tušku a papír a ty lidi, jo, máme, tak si pište. A oni, no, dobře, jdeme psát, ale v sobotu, oni psali v sobotu a v neděli bude tma jak v prr. No a takovýhle prostě různý srandičky. Tak zatím, čau.
0: To je skvělý, to je skvělý. Tomáš se vědně bavil. Tak máme hlasovku od Lucie.
3: Ahoj, tady Lucie. Já jsem 92, takže za mě všechny ty budky byly průhledný. Moc plodit se v tom nedalo, jedině večer, nebo všechny tyhle ty služby se musely provádět prostě večer, aby tam nebylo vidět. Ale vždycky jsme volali na ty linky zadarmo, takový ty, co začínaly 800 něco. Tak to byla největší naše zábava samozřejmě. Mobily jsme neměli, jo. Ale bylo to úplně skvělý. Tak se mějte, ahoj.
1: To s tou průhledností byl i můj point tady mimo éter, že vlastně asi taky pamatuju jenom průhledný, takže...
0: No takhle, ono jich bylo asi víc druhů, jo. Bylo potřeba najít tu, která měla polepený boky.
1: Pane jo. Bože, to...
0: Ale říkám, nohy prostě byly vidět, to bylo blbý, no.
1: Měli jsme tu ještě super zprávu od Indry. Dobré ráno, tak jednu hezkou historku mám. Je to už 30 let, co jsme byli na vandru v Doxech. Jedna kamarádka šla zavolat domů, že je v pořádku a td. Hodila tam 5 korun a když dovolala a potvrdila sluchátko, tak ten bůr vypadl. Hned nás napadlo zavolat na horkou linku 0609, zavolej nám do klubu. Poslouchali jsme 27 příběhy od slečen a když jsme sluchátko pověsili, bůr zas vypad. Asi kouzelná 5 koruna.
0: Počkej, za 5 kačku se dovolat na horkou linku, jo. To bylo třeba tak na jednu pikovteřinu.
1: No, a ne 27 minut příběhy oslečen. Wow.
0: Kouzelná budka. Enrique Iglesias na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Enrique Iglesias a Nadia. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 8.23 na Hit Rádiu. Na co se těšit za malou chvíli, tak kromě toho, že přidáme dopravu pro vás, kdo nás ladíte na silnicích, tak přihodíme i další parádní muziku. Eva Farna, Miraj. Vzpomeneš si, no a zvládneme i Sunrise Avenue Hollywood Hills tady na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
8: Závratné megaslevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.

0: nejmenších prodejnách e-obuv ví.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď pozor v Děčíně. Nehodu tam máme hlášenou v Benešovské ulici. Došlo k ní u sjezdu z Kamenické, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. S opatrností tam projedete.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chill zóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: parádní letní song Sunrise Avenue, Hollywood Hills na Hit Radio. 8.35, ale to už se k nám taky konečně pomalu vrací. Je tady s námi Filip a ten má další ranní update.
1: Ranní update.
2: V Americe vznikla nová internetová seznamka s názvem Mouse Mingle, která je určená výhradně pro milovníky pohádek od Disneyho. Zakladatel webu tvrdí, že pro skalní fanoušky je těžké najít partnera, který by sdílel jejich vášeň pro zábavní parky a animované filmy. Portál uspojil tisíce párů, které jako ideální první rande volí výlet do Disneylandu. Švédská studentka našla na sociálních sítích dívku z Irska, která vypadá jako její jednovaječné dvojče. Dívky přitom nejsou vůbec příbuzné a narodily se v naprosto jiných zemích. Když se obě studentky poprvé osobně setkaly v Dublinu, jejich podoba šokovala i samotné rodiče. Vědci tvrdí, že každý člověk má na světě v průměru 7 genetických dvojníků. No a americká umělkyně Laurie Anderson uspořádala na Times Square v New Yorku unikátní koncert určený výhradně pro pejsky. Hudební vystoupení bylo přenášeno na speciální frekvenci, kterou lidské ucho vůbec nedokáže zachytit. Na neobvyklou kulturní akci dorazily stovky majitelů se svými čtyřnohými mazlíčky. Podle chovatelů zvířata na tóny reagovala velmi klidně.
3: Tak to bych z pozice hudebnice taky mohla začít dělat koncert pro psy, ježiš, na tom člověk zarobí, podle mě teda.
0: Mně se teda povedlo sehnat záznam z toho koncertu. Psi nás milují, lidé už začali natahovat ruku, že nás přeladí. Doufám, že jste si to užili, pesani. Kaoma! Lambáda, byla by škoda odladit jinam. Tohle je taky za mě jeden z nejletnějších hitů, které kdy v historii vznikly. Připomínáme, že to je srdcovka a ty si můžete dát Sirkou Pelnářem mezi 12. a 13. jejich dohromady 5 plus jednu vaši. Tak pojďme si to společně užít. Kaoma, Lambáda a středeční Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a Filip a přejeme fantastické ráno.

0: Roma, Lambada 8.40. Ladíte středeční rádio. Dobré ráno. Eva Farná. Ještě se k tomu vrátíme, ano, Eva Farná má za sebou hat-trick. Třetí a poslední koncert Ferinu skončil včera a pokud se nepletu, někdo tady ve studiu byl na tom koncertě dvakrát. Co Jasmin, jaký to bylo po druhý? Bylo tam něco jiného, novýho oproti tomu prvnímu koncertu?
1: Byla jsem na prvním a na třetím a na ten třetí jsem kvůli zase svýmu koncertu přišla o hodinu později, takže nemůžu soudit začátek, nestihla jsem to od začátku, ale bylo tam jiný to, že tam samozřejmě byli třeba jiný hosti, jo, že na prvním byla Ester Ledecká, na druhým byl Ben Kristoval, na třetím byl Jakub Štáfek a takhle na nějaký songy, že se střídali hosti. Byla tam poprvé Kateřina Marie Tichá třeba, jasně, s Mirajem taky. Takže byly tam nějaký novinky, ale jinak samozřejmě ta show jakoby už byla stejná. Co mě trošku mrzelo, ale vlastně to strašně chápu, že já jsem se na prvním Edenu strašně smála nějakým věcem, nějakým vtipům. Mm-hmm. A když jsem tam byla po druhý, tak ty vtipy zazněly znovu, takže mi došlo, že to jsou plánovaný vtipy. Ale ono, když něco funguje, tak to prostě dáš znova, to je jako jasný.
0: Jasně, to je jak tady u nás rádu. Podívej se na mě. Přesně. Já to opakuju furt dokola a funguje to, jo. Ale já jsem teda nebyl ani na jednom koncertu, trochu mě to mrzí. Ale včera jsem vlastně na něm trochu byl, protože sedím doma v obyváku, vytrali jsme otevřený balkonovky a moje mi říká, ty slyšíš to, jak to tady nějak jako duní? Já říkám, to není možný, teď Eden je od nás 4 kilometry, jo? A normálně najednou z ničeho, já jsem se zaposlouchal a slyším. A ty basy, ne? Hlavně jako basy. 4 kilometry vzdušnou čarou, tak jsem vylez na balkon a tak jsem si zpíval.
1: To mi přijde zvláštní, protože my, když jsme pozdě teda přicházeli do toho Edenu, tak jsme stáli přímo před Edenem a bylo úplný ticho, strašně dlouho a neslyšeli jsme nic, takže tohle mě jako překvapuje. Nicméně, stáli lidi před Edenem, který se tam nedostali, neměli lístky, ale vychutnávali si to i před tím Edenem a jako bylo to znovu skvělý.
0: No takhle možná tip pro vás, já už jsem to teda taky udělal, tak na vás, kdo se nedostalo, nebo kdo jste třeba neměl čas vyrazit na tenhle koncert, tak samozřejmě sociální sítě, YouTube, všechno to funguje, záznamy z koncertu snad ze všech možných úhlů, takže pokud se vám nebude líbit tenhle úhel, můžete si najít další video.
1: Funguje, ale zas má člověk FOMO, vím, že spousta kamarádek byla strašně smutných, že to vidí na tom internetu a jsou z toho úplně hotoví a nemohli tam.
0: Chceme to vysvětlit,
1: fear of missing out, že vám něco unikne, jo. Máte z toho strach, nebyli jste tam, jste z toho smutní.
0: Tak jestli z toho strach nemáte, tak na YouTube najdete koncert ze všech možných úhlů. U nás tady na Hit Rádiu za chvíli najdete další skvělý hity Lady Gaga a Abrakadabra. Hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
17: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: The Boy Does Nothing. Aleš Erickson na Hit Rádiu v 8.52. A my doufáme, že ti naši kluci budou zítra na hřišti dělat všechno, protože už zítra hrajeme na mistrovství světa ve fotbale proti JARu, Jihoafrická republika. Prý jsme papírový favoriti, ale víte jak.
1: My tady máme mezi sebou toho nejlepšího, kdo o tom s náma může mluvit, protože je i komentátor zápasů Fíla, že jo?
2: Je to tak, jenom abych uvedl na pravou míru, já nekomentuju ty český zápasy, jasně, ale v televizi dělám jiný utkání. Každopádně mohli bychom ten JAR zkusit tak jako vyčistit, že jo, když už to mají v názvu. Hrajeme teda proti ním v 18 hodin, zítra je to klíčový zápas, ten první jsme prohráli totiž s Jižní Koreou.
0: Jak to vidíš ty, protože když se sadíme ještě na zápas Španělského Kapverdy, tak tam nějaký blázen vsadil $1 000 000 na to, že Španělského Kapverdy smázne a ono to skončilo nerozhodně.
2: 0-0 to skončilo. 0-0,
0: takže je to takhle, je to za tebe jakožto za komentátora světový šampionát překvapení?
2: No, těch překvapení už tam bylo hodně, ale největší právě Španělsko Kapverdy. Mm-hmm. Já bych si teda na tenhle zápas asi nevsadil, ale kdybych si měl vybrat a tipnout, já si myslím, že Češi vyhrajou 2-1, což by nám dávalo jako pěknou naději pro postup. A hlavně, kdo nemá rád stávání, tak tenhle zápas hrajeme v 18 hodin, ten poslední 25. s Mexikem ve 3 ráno, takže jestli chcete normální čas, teď je možná poslední šance zase na 20 let dopředu.
0: Takže zítra skvělá příležitost. Takže Filip říká 2-0. Kolik myslí Jasmin? Já nemám, takhle, já tomu nerozumím.
1: Jasmin
0: já
1: nemám, nemyslí, nemám Jasmin fotbal vůbec jako nezvládá.
2: Já jsem říkal 2-1, myslím, ale.
1: Jo? No, 2-1.
2: To je jedno, to, no. Je to výhra.
1: Tak já jsem
0: říkám,
1: s
0: já ten fotbal nějak nevnímám. Takže zítra Česká republika a JAR. Teď Two Colors, Suffer Duo, Cynical, Hit Radio 8.54. Dobré ránko. I

0: Tak čím jiným zakončit středeční snídaní šampionu na Hitrádiu, než tímhle Cynical, Two Colors, Safrido, Chris de Serendi, a my se opravdu už jdeme rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra od 6 do 9, tak doufáme, že budete na značkách taky a že si to společně užijeme.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
0: Teď už vám přejeme hezký den, užijte si další muziku po 9 a zítra ráno v 6.00.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem v ulici Sociální péče směrem do centra u nemocnice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením. A ještě v Děčíně v Benešovské ulici u sjezdu z Kamenické se střetlo osobní auto s dodávkou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Teď můžeš mít Hitrádio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hitrádio podtržítko Nord Music. Hitrádio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hitrádio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hitrádio podtržítko Nord Music.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Novou koncepcí armády by se měla dnes za účasti prezidenta Pavla zabývat

0: Povodí Labe bude muset před předáním prvků sloužících k ochraně města při záplavách obnovit těsnicí prvky. Opatření na pravé straně řeky už jsou ve vlastnictví města. Ze smlouvy vyplývá, že si Povodí Labe ponechá část, která chrání dopravní uzel pod Větruší. Město bude vlastně část, která ochraňuje centrum a krásné Březno.
1: Fotbalový servis.
2: Lionel Messi přepisoval historii. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu, když v Kansas City porazili Alžírsko 3-0. A jejich kapitán Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na šestém šampionátu, rozhodl svůj 200. zápas v modrobílém dresu hat-trickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek, stejně jako dosud nejlepší Němec Miroslav Klose.
0: A ještě se podíváme na počasí. Na severu Čech bude dnes zpočátku polojasno, během dne, ale čekejte přibývání oblačnosti na oblačno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a teploty 22 až 25 stupňů Celsia. A takové nás čeká dnešní počasí.
3: Paráda.
0: Zítra už to bude až paráda. 27, možná i 30
3: paráda.
0: Stupňů.
3: Největší paráda.
0: Kde je Lucka?
3: Lucka zatím není ještě, ale já to vysvětlím. To byl Robert, jeho zprávy a právě teď startuje LSD, dopolední show, Lucie Schlegr, Dan Rakacký.
1: Hit Radio Nord Music.
3: A Lucie Schlegr ještě není, protože jí zablokovali popeláři, mi teď telefonovala, tak nemůže zaparkovat, ale za malou chvíli tady bude, to znamená, že budeme opět v plném počtu. Tuto hodinku se podíváme na to, že v Zoo Děčín je Baby Boom, hodně se o toho tam narodilo, jak se na to mrkneme, no a taky si dáme ty největší hity Dua Lipa, Verve a teď Justin Timberlake. Krásné dopoledne.

0: Dua Lipa, Houdini, s váma už konečně LSD, Lucka s Danem. Přejeme vám krásnou středu.
1: Já jsem moc rád, že tě popeláře nevysypali, že jsi dojela nakonec, teda, že tě takhle zasekli, ale seš na místě v pohodě, tak jdeme pracovat, pojď.
0: Jdeme na to, dneska je důležitý den pro všechny příznivce litvínovského hokeje.
1: Co pak se bude dít?
0: Dneska proběhnou, nebo proběhne valná hromada.
1: Ano.
0: Protože skupina Orlen Unipetrol už nechtěla být majitelem hokejového klubu v Litvínově. Takže můj manžel se zbláznil a rozhodl se zachraňovat samozřejmě jeho rodný klub a dneska by se mělo rozhodnout o tom, zda si klub převezmou prostě legendy, jako je Schläger, Kysela, Reichl.
1: Takže ta hromada tam bude o tom rozhodovat prostě, jako řeknou ano, jsme pro, a co když řeknou, že ne? Stane se to? Může se to stát?
0: Já doufám, že ne. Dneska právě dokonce proběhnou dvě valné hromady.
1: No, vydá.
0: Na té první by se toho Orly mělo zdát a na té druhé by to měl
1: Převzít nový majitele. Aha.
0: Takže to uvidíme, jak tato... Tak jsem lehce nervózní dneska.
1: No tak já, je to slyšet.
0: Jo, všim si.
1: Hlavně je slyšet, že ani nevíš, co můžeš říct a co ještě ne. A co jo? Jsi hodně opatrná.
0: To ne, no tak... To ani ne.
1: Ne, to ani ne.
0: To ani ne.
1: Tak seš prostě nervózní.
0: Prostě jsem z toho samozřejmě dneska je důležitý den, protože hele, Litvínov by si měl převzít skupina kolem mého manžela. Mm-hmm. Do toho můj syn má dneska rozloučení se školkou. Manžel tam nebude, protože bude na zimáku, jako vždycky, protože prostě si nikdo neuvědomuje, že prostě ty sportovci jsou vždycky tam, kde bejt nemají a tam, kde bejt mají, nejsou. Protože rodina vždycky trošku je šizená, takže tak to prostě je. No každopádně a musím říct, že velký dík patří samozřejmě fanouškům, litvínovským fanouškům, který rozmíchali veřejnost a zvedli ze židle spoustu lidí, i těch, co třeba nejsou úplně jako hokejími fandy, ale myslím si, že hokej v Litvínově má obrovskou tradici a že nejde jenom o ten sport jako takový, když vás hokej nezajímá, ale jde o trošku jiný principy, o ty tradiční hodnoty. Je to tradiční klub na severu Čech. Nám tady zbyl v podstatě jenom extraligový hokej v Litvínově a prvoligový fotbal v Teplicích. Moc tady toho nemáme už v tom Ústeckém kraji. Takže vznikla kampaň Litvínov nezhasne, dokonce vznik klip, který natočil režisér Petr Kolečko, můžete ho vidět na mém Instagramu soukromém, podpořili ho umělci a známí tváře napříč všemi obory, třeba herec Martin Hoffman, David Prchař, Libor Bouček, Patricie Pagáčová, i zpěváci Monika Absonová, Marek Stracený, tenista Radek Štěpánek, spousta z fotbalistů napříč prostě všem, kuchař Zdeněk Plorech, tam je spousta dalších a dalších. A tenhle ten klip vyvolal takovou velkou vlnu toho, že Orlen Edgy se chtěl toho klubu vzdát, tak se podařilo prostě udělat ten, doufám, že ten dnešní výsledek toho, že ten převod klubu na skupinu Schläger, Kysela, Reichl by mohl dneska proběhnout.
1: Tak, pokud to proběhne, co se bude dít dál? Začnou vyhrávat už konečně kluci? Co myslíš?
0: Já si myslím, že se rozklepou kolena mému muži, takhle, oni se muži rozklepali mému manželovi, protože samozřejmě to obrovská, a nejenom jemu, ale je to obrovská zodpovědnost převzít na sebe takovouhle tíhu a to je asi podle mě ten největší úděl a úkol stabilizovat ten klub. Ideálně samozřejmě si myslím, že by si klub potřebuje nový zimní stadion.
1: Ano.
0: Takže to jsou další velké věci. Ježiš, tam
1: velký
0: je
1: výzvy jsou
0: velký
1: to.
0: Výzvy, velký ano. Výzvy, velký výzvy a nikdo neví, jak dopadnou.
1: Tak, ty jsi říkala, že tvému manželovi se roztřásly kolena, nebo třesou kolena z toho, z té odpovědnosti. Já mu závidím.
0: No ze mě už ne.
1: Já mu závidím, jako, protože to? Tak já jsem nikdy v životě nezažil ani jednu valnou hromadu. Tvůj muž dneska dvě dokonce. Ten se má.
0: On má prostě. Konečně si tu hromadu může užít.
1: A navíc je středa. Prostě zapadá do sebe jako zubený kolečka.

0: je přesně ta energie, která je potřeba ve středu 17. června. Posloucháte Hitrádio Nord Music, je tady dopolední show LSD. Lucka Schlegr, Dan Rakacký a všem přejeme tu středu úplně nejvíc krásnou.
1: Přesně tak. A děčínská zoo, přátelé, zažívá takový zvířecí baby boom. Je aktuálně opravdu plná mláďátek. Víš, co to znamená, když je zoo plná mláďat?
0: No, že tam bylo veselo. Ne,
1: to tam muselo být strašně veselo.
0: Tam bylo veselo.
1: Protože,
0: teda,
1: přátelé, tam se narodil oslík, kozy, prase.
0: Síček.
1: To začíná dobře. No. Hele, osel, kozy, prase.
0: Dobře, dál.
1: Všechno tam mají. Jelínek, kozorožci, noreček se tam narodil.
0: Hmm.
1: Norka bych...
0: Norek taky...
1: O norka byl kdysi velký zájem. Teď už samozřejmě je chráněný, bych řekla.
0: Norek jsem já, kdyby se s námi podívala.
1: Ty seš norek. Hmm. Ale prostě si představu trošku jinak, tu ozdobu. Každopádně narodila se i tam malá kapibarka. Kapibara je velmi teďka populární. Hele, to je strašně virální věc mezi jako dětma teď. Jo. Všude všichni to strašně chtějí, všichni nutně potřebují, vyrábějí se i plyšáci. Já třeba jsem v 5-6 letech vůbec neznala kapibru, já jsem znala kozu, krávu, prase, psa, kočku,
0: no,
1: že
0: jasně, tak to slepici. Exotika.
1: Dobře, kapibara neexistovala pro nás. A je to, došlo to až tak daleko, že můj šestiletý syn si přál strašně aktovku s kapibarou. Mně se jí skutečně podařilo sehnat, takže dostal k narozenem aktovku s kapibarou a prostě všechno všude je kapibara. A kdybyste náhodou, přátelé, nevěděli, proč ty vaše malé dětičky tak strašně milují kapibaru, ještě znova upozorňuji, v děčínský zoo mají mláďátko, teďka můžete se podívat do Děčína, na miminka kapibaří, tak za to může zase hudba. Je to jeden jediný song o kapibaře. A proto ty děti to takhle zbožnou. Ale prostě úplná blbost vlastně. A tak to bývá.
0: No jo, jasně. Poslouchejte.

0: takhle furt okolo.
1: Kapibaraka, tak to jede. Kapibaraka,
0: ani nic jíst tam nebude už, jo. Kapibara.
1: To je celý. To je veď. A to ten YouTube takhle vymale ten mozek těm malým dětem a pak všichni milují kapibaru.
0: To vám pouště takhle 3 minuty, tak úplně zblbnete. Kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara. Je to fakt nakažlivý teda, jako, musím říct. Ale garantuju vám, přátelé, že tohle to dneska už nedostanete z hlavy. Kapibara. A stačí už.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
14: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music, Lucka s Danem, vašo LSD, přejeme vám krásnou středu a já už jsem tady od včerejška byla trošičku na měko, zmiňovala jsem to, že můj syn se dneska loučí se školkou.
1: Klasická matka.
0: No, jak klasická matka? No prostě si uvědomí, že už jiný dítě mít nebude, že to všechno letí, tak já mám ještě 20-letýho doma, 17-letýho a teď to všechno prožíváš a já jsem se tady včera tak jako trošku... jak to mám říct?
1: Emočně
0: jsem se vylila.
1: Vylila,
0: do vysílání.
1: Vyjádřila.
0: A nejsem na to sama, protože mám tady k sobě naší posluchačku Evičku. Evičko, hezký den.
1: Dobrý den.
2: Hezké dopoledne.
0: Hezké dopoledne, Evičko. Evička totiž drží se mnou basu, že jo, Evi?
2: Ano, ano, držím.
1: Tak hlavně Evička
2: napsala... Moc mě potěšilo, že někdo vnímá tyto životní situace stejně.
1: Ano, vy jste nám napsala krásnou dlouhou zprávu o tom, že vlastně prožíváte úplně stejný pocity jako Lucie a jste ráda, že jste na stejný vlně jako Lucie a že v tom nejste sama, že jo, je to tak?
2: Ano, přesně.
0: No. Evičko, já jsem pochopila, vy máte taky dva syny nebo víc synů?
2: Ano, mám dva syny. Už starší, 21 a 23 let.
0: Tak a teď přesně nám řekněte, co pro vás, je to tak, že prostě je to logický, že první třída je takovej ten milník, taky jste brečela, ne?
2: No určitě, nejenom jakoby vstup do té první třídy, ale už i ta školka a ty besídky a všechny takové důležitý momenty v jejich životě prožívám a ať se vždycky snažím nedojmout a nedělat jakože ostudu nebo... Jak to říct?
1: Ale to není ostuda.
2: Stejně se mi to nikdy se mi to nepodařilo vlastně. Vždycky ty emoce vyšly najevo a...
1: A to je dobře. Za mě to je dobře. Takhle to má být.
2: Asi ano.
0: Evičko, vaše děti už opustili rodné hnízdo? Už nejsou
2: ne,
0: doma?
2: Ne, ne, naštěstí ne, jsou doma, i když tím, že už jsou na koleji, tak ten čas, který s nimi trávíme, už není tak... Takový jako dřív a proto se snažíme si užívat každou společnou chvíli, je to strašně vzácný a o to krásnější, když můžeme spolu být a
0: Moc
2: si to užívám.
0: Já jsem tady včera zmiňovala, že mám takhle kamarádku, která má podobně staré děti jako vy nebo dceru a ona to těžce hrozně nesla, když odešla z toho bytu. A ona nebyla schopná do toho jejího pokojíčku ani skoro vejít a jakmile otevřela ty dveře, tak se rozbulila a trvalo jí to x měsíců, opravdu několik měsíců, než se s tím dokázala vyrovnat. Taky je to v pořádku, taky na to máme nárok, že jo, Evi? Tak tyhle ty
2: je
0: emoce.
2: To tak, já prostě, když druhý syn odešel taky na kolej a bylo to strašně těžké projít kolem toho pokojíčku, já jsem si připadala trošku jako blázen, protože se mi dělalo úplně... Jako špatně, když jsem šla kolem toho pokoje dětského a je prázdné a je to strašně divný. No. Je to strašně divný, když ta náplň, kterou tam máte, tu i ty starosti, radost, který přináší děti, tak najednou je prostě prázdno. A je to divný.
0: No, a už to máme za sebou, už jste se s tím smířila, už jsme vyrovnaný, že to vždycky pak přejde po nějaký době, ne?
2: No, tak asi je to lepší čas.
0: Chce to čas.
1: No jasně. A až se s ním Evička srovná, Evičko, až se s ním srovnáte, tak se kluci budou ženit.
0: Teď jsem to chtěla říct. Přijde nevěsta. Ale víte, co je Evi hezký, že pak přijde nevěsta, pak přijou ty vnoučátka a ty zase do toho dětského pokojíku, pak zase nastěhujete si ty vnoučátka.
1: Kolo bych života.
2: Jo, na to se těším a doufám, že to tak bude, že nebudu zvlát chýně a ty vnoučátka nám budou dávat.
0: Myslím, že podle hlasu a podle toho, jak zníte, tak určitě budete ta nejlepší tchýně, kterou si bude moc vaše nevěsta
1: přesně
0: přát. A vy jste nám tady napsala jednu takovou krásnou tečku na závěr v té SMS, já si ji dovolím reprodukovat, kde jste napsala: Lucie, neměňte se, emoce k životu patří a je hezké, že je umíte vyjádřit. A tím bych tenhle ten náš telefonát zakončila, protože máte jednu velkou pravdu prostě. Bez těch emocí by to nebylo ono a kdo nemá emoce, nemá srdce, takže není potřeba se za to stydět.
2: Děkuju.
0: My vám, Evi, teda držíme pěstičky, ať se s tím statečně vyrovnáte.
1: Děkujeme, že nás posloucháte a snad vám děláme lepší den.
2: Určitě, já přeju, ať dneska ty vaše akce, valné hromady a rozloučení ve školce dobře všechno dopadne. A moc vám děkuju za to, jaký jste a jakou dobrou náladu nám posluchačům Hit Rádia dáváte.
1: To je krásná.
2: A přeju všem hezké léto.
0: My moc děkujeme, jste báječná.
1: My taky, my jsme krásně,
0: děkujeme, hezký den, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Je, to bylo pěkný, já jsem úplně
0: dojatý. Evička je úžasná.
1: Úžasná. Pojďme hrát, Lucie Amerika.

0: Výborně.
1: Krásnou středu. S váma vše LSD a taky byla s náma Miley Cyrus. Jaký je příjemný, rozumíš, ty hitečky takhle do té kanceláře.
0: To určitě.
1: Je to pohodička.
0: Do práce vám přejem dobrý den, ale Miley Cyrus je daleko. Máme tady skupinu, která vám může být úplně hodně blízko. Přímo na dosah ruky. Jsou to Činasky, který už v pátek zahajují svoje letní turné a zahojí ho na severu Čech, konkrétně v Litoměřicích.
1: No, oni vědí, kde kluci.
0: No přesně tak, ne? A vy u toho můžete být zadarmo. Máme pro vás lístky. A ty lístky najdete a vyhrát je můžete na našem novém Instagramu. Lucie, řekni, jak se najde náš nový Instagram Hitrádio North Music.
1: Hitrádio podtržítko North Music. Ano. No a ve čtvrtek vylosujeme tři výherce a každý dostane dva lupeny na páteček. Zítra.
0: Ve čtvrtek je zítra, říkáme jenom.
1: Dobře. Zítra vylosujeme dva výherce. Tři výherce, ty jsi úplně zlomil. Takže ve čtvrtek vylosujeme tři výherce, tedy zítra, a každý dostane dva lupeny. Jsi spokojený? Protože už v pátek Činasky jsou v Litoměřicích a startují svoje letní tour zrovna u nás v Ústeckém kraji. Bomba.
0: Tak hned teď skočte na náš Instagram Hitradio podtržítko North Music a vyhrajte si je.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekonomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Kdo šetří, má za tři.
8: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
9: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
11: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
12: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
13: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
12: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebíblice. Tu atmosféru musíte zažít.
13: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
12: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
18: www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
11: Senkor.
2: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
12: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
18: Hit Radio.
3: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn.
18: té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Nord Music.
20: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
21: Matracezahubičku.cz.
18: Hit Radio Nord Music.
22: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: 21 Pilots, s vámi Hitrádio Nord Music, je tady 10. hodina a taky Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Teplicích, v ulici U Hadích Lázní bouralo osobní auto s motorkou. Projedete ale s omezením a ještě v Ústí nad Labem v ulici Sociální péče směrem do centra u nemocnice se srazila dvě osobní auta. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci, zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Národní ústav duševního zdraví podporuje možnost zákonem stanovit zákaz používání mobilů na základních školách během vyučování. Nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah k úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti dětí. Ceny ropy pokračují v poklesu, je to díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent poprvé od začátku března sestoupila pod 80 dolarů za barel. V Ústí nad Labem se sloučí dvě základní školy s mateřskými.

0: Alex Warren, Ordinary, krásnou středu z Hit Radio North Music, s váma Lucka s Danem. Díky za to, že jste s námi.
1: A možná teď v práci přemýšlíte nad tím, co dělat o víkendu, protože má být krásný počasí, máme pro vás jeden tip, protože už tuhle sobotu 20. června od 10 do 5 bude na letišti v Ústí nad Labem den IZS 2026.
0: Tak není to žádná zkratka mimozemšťanů. IZS je integrovaný záchranný systém. Je to jedna z největších akcí zaměřených na bezpečnost záchranáře a vůbec prevenci v regionu. Těšit se můžete na opravdu nabitý program. Bude tam vystupovat budou policisté a hasiči.
1: Ano, ano,
0: mají tam vlastně jako takový představení, který my maminky máme tuze rádi. No to je program pro všechny, rozumíš? Pro děti i pro maminky, rodinu, pro celou rodinu, je to rodinná akce.
1: Tak pojďme říct, co
0: policie
1: tam bude.
0: Policie předvede zásahovou jednotku se slaněním z vrtulníku.
1: To je akce,
0: to je
1: ale
0: úplně
1: velká.
0: Akce, to vidíš, prostě ty hrdiny. Mm-hmm. Bude tam samozřejmě jízdní policie, kinologové, i speciální policejní vozy. A teď zase něco pro tatínky.
1: Pro chlapy.
0: Včetně takzvaného policejního feráča, bude tam prostě Ferrari. No a teď zase ještě něco pro maminky, hasiči, holky.
1: Hasiči
0: ukážou hašení auta, vyprošťování zhavarovaného vozidla i hašení pomocí dronu. Chybět nebude ani záchranářský vrtulník v akci.
1: Pozor, není to pouze o koukání. Spoustu věcí si budete moci zkoušet i vy sami. Třeba simulátor nárazu, nebo, a to by mě zajímalo, převrácení auta. To jako sedíš v autě, oni tě převrátí, aby si zažila tu nehodu, jak to vypadá.
0: Podle mě jo.
1: Takže pak budete moct navštívit stánky zdravotníků a můžete podstoupit preventivní vyšetření, měření tlaku, cukru nebo vyšetření kožních znamenek, to by se hodilo mně.
0: Já bych viděla ty policajty s tím hasičem a fakce a přas, směřte mi ten tlak.
1: A nebo pozor, ještě taky vám můžou změřit ultrazvukem štítnou žlázu, takže to bude i zdravotnická prevence. Mm-hmm. A taky se myslel vlastně samozřejmě na rodiny s dětmi, protože u celé této akce, nebo chvět atrakce, stánky s jídlem a pitím samozřejmě. A taky my, Hit Radio North Music, kde vás budeme bavit a dokonce pro vás máme soutěž o bezdrátový reprák.
0: Takže pokud jste se tak naladili, jako my tady s Danem.
1: Ty jsi naladěná úplně.
0: Já jsem úplně jako.
1: Ty jsi skoro už rozladěná.
0: Já slyším policie, hasiči. Já jsem rozladěná, co jsi to řekl. Každopádně, tuto sobotu, 20. června v Ústí nad Labem na letišti od 10 do 17 hodin den integrovaného záchranného systému. Policie, hasiči, dobroty samý pro děti, zábava, soutěže. A tak dále.
1: Pěkný hlavně pěkný počasí.
0: Počasí, super. Přesně tak, takže si to koukejte užít. Takhle. A vstup je, přátelé, zdarma.
1: Lucie by tam šla nejradši už teď, jako, ale ještě ne. Počkej se na pátek.
0: Tak jo,
1: jo
0: tak.

0: Naprostá pohoda, tohle to jsou Jonas Blue na Hitrádu Nord Music. Za chvíli Bruno Mars nebo Imagine Dragon, s vámi Lucie Schlegr, Dan Rakacký, dopolední show, ale zde je krásné dopoledne.
1: No a díky nám můžete jezdit zadarmo, přátelé, přesně tak, my jsme takový štědrý tady na Hitrádu Nord Music. My furt něco rozdáváme a tentokrát rozdáváme plnou nádrž. Hitrádio Nord Music je váš nejlepší dopravní parťák pro vaši cestu domů a stačí nám nahlásit jakoukoliv dopravní komplikaci na náš WhatsApp 37 39 958 a plná nádrž může být vaše.
0: No prostě stanete se součástí naší dopravní hlídky, protože pojďme si říct upřímně, kde dneska se všude rádio poslouchá? Já myslím, že asi nejvíc autě, ne? Už teď, no, když někam jedeš, že je to tvůj společník na cestách, my rádi vám říkáme, kudy jet, kudy ne, a vy se můžete na tom podílet taky, a právě za to, když to uděláte a pošlete vaši aktuální dopravní zprávu na náš WhatsApp, nebo klidně i příběhy z cest, máte šanci každé odpoledne vyhrát plnou nádrž zdarma.
1: Pište na 37 39 958 a více informací na webových stránkách hitradio.nordmusic.cz.
2: Dopravní hlídka Hitradio Nord Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 999 958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitradio Nord Music, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
3: Autonord, váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
4: Bila, to dobré začíná u nás.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Rosé, Bruno Mars, Apaté, Hit Radio Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem a přejeme vám krásnou středu. Už to letí.
1: Letí to, letí.
0: To je ten zlom a pak víkend před náma, přátelé.
1: A o víkendu dorazí léto, nejenom tím, že budou tropy, čekáme až 35 stupňů Celsia, ale taky nastane skutečné léto v neděli. Ano. Ale my na něco čekáme, my léto odstartujeme už v pátek, protože vás čeká summer party, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let. Startujeme v 15 hodin a pojedeme to celý víkend až do neděle. Luciana mě kouká.
0: Já se na to těším, protože víš co, ta hudba ti vždycky umocní ten prožitek,
1: samozřejmě,
0: rozumíš? Takže já už to vidím, jak člověk je na té zahrádce, teď si pouští ty summer hity a už se vidíš u toho moře s tím drinkem,
1: no,
0: u toho západu slunce, rozumíš? Na písku, nožky v písku, nožky v moři.
1: Hezká představa.
0: Viď?
1: Jsem se tam úplně teďkom viděl.
0: Na to, že nikam nejedu, tak ale ta představa někdy stačí.
1: No samozřejmě. A možná i vy máte nějaké vzpomínky na nějaké písničky. Já třeba konkrétně, když jsem hrával ještě disco party na Nechranicích, za Chomutovem na Přehradě, tak se mi do hlavy vril rok 2003 a dvě písničky, které když slyším, tak okamžitě jsem tam. První je tady ta. Chivava. Se hrálo furt.
0: DJ Bobo.
1: No. A nebo Karma. To se Chorvatsko tohleto. Tady ty dvě písničky mám z roku 2003 vypálený v hlavě a už se nikdy nevymažou. Prostě takhle to mám nastavený a možná i vy, a těch vzpomínek bude během těch tří dnů daleko, daleko víc.
0: Takže nezapomeňte, největší summer hity, summer party startuje od pátka do neděle. Koukejte si ten víkend pořádně užít, protože bude fakt krásně.
1: No a když o tom mluvíme, nás čeká, dáme si ještě jeden summer hit teď hned, ne? Co ty na to?
0: Pojď.
1: Jdeme?
0: Ať se naladíme.
1: Hej, mambo, mačo mambo svej, právě teď šaft.

0: Krásně to utíká, tohle byl Ray Dalton na Hitrádu Nord Music, bude 10:45 s vámi, dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký, přejeme krásné dopoledne.
1: No a protože je středa, tak středa na Hitrádu Nord Music hosta je třeba, dneska tomu nebude jinak, vždycky si každou středu zveme takové ty výrazné osobnosti z našeho regionu, něčím zajímavé, no a tentokrát, přátelé, se přesuneme trošku, měli jsme tady už dneska, mluvili jsme dneska o policajtech, o hasičích, tak ještě jsme dneska neměli kostým jako lékaře, rozumíš, sestřičky, doktoři.
0: Je, to zbožňuju.
1: To je taky atraktivní jako povolání.
0: Ano.
1: Ne, že ne, no a dnešním hostem bude paní ředitelka Duchcovské nemocnice Kateřina Provazníková, která nás už v 11 hodin navštíví. Probereme s ní samozřejmě nejenom chod Duchcovské nemocnice, všechny vize, plány, cíle a tak dále, co se tam děje, co tam můžete zažít. Zážitková věc, taková Duchcovská nemocnice. Ale taky chystá se Den zdraví, kterou pořádá i Duchcovská nemocnice, která bude v Oseku, takže je na co se těšit. Pokud vás něco zajímá na téma Duchcovské nemocnice, klidně nám pište na 37 39 958. My samozřejmě paní ředitelce Provazníkové váš vzkaz přetlumočíme. A nebo nějaký třeba vaše zkušenosti, přání s tím, uděláme takovou knihu
0: přání a stížností. Klidně, cokoliv, jsme otevření, ale ty jsi to hezky vymyslela, možná další tip pro nemocnici, jak rozšířit pole působnosti. Zážitkový pobyt v nemocnici, vyhrajte si voucher.
1: Ty, ale to by bylo hezký. Vidíš, já hned paní ředitelce navrhnu, že by mohli být první v republice.
0: Ta zážitková operace, pojďte si vyzkoušet, jaký to je, když mám jde slepák.
1: To nějaký bonusy k tomu připravit, no, rozumíš, jako jo.
0: Ale
1: všechno
0: probereme.
1: To, co třeba jinde v nemocnici není.
0: Tak buďte s náma, startujeme v 11 hodin.
2: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
16: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4krát a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
18: Hit Radio Nord Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tohle byl Cyril na Hitrádu Nord Music. Máme tady 11. hodinu, to znamená, že už je tu Robert. Pojďme na silnice.
1: Tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Teplicích v ulici U Hadích Lázní boural osobní auto s motorkou a na dálnici D7 mezi 37. a 49. kilometrem ve směru na Chomutov probíhají na kranici práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: XXL Výprodej v online shop CZ.
3: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Cenový strop na pohonné hmoty dnes o desítky haléřů klesl. Maximální cena nafty se snížila na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 1,40 korun a 26 haléřů za litr. Maximální ceny by podle analytiků zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes bude řešit další řízení protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil přesun agendy z gesce úřadu vlády pod rezort zdravotnictví.

0: svůj čas z diamantové ligy v Římě. Na severu Čech bude dnes počátku polojasno, během dne, ale čekejte přibývání oblačnosti na oblačno. Přeháňky se vyskytnou jenom výjimečně a teploty 22 až 25 stupňů.
1: To byl náš Robert, zprávy, počasí a samozřejmě jedeme dál, 11. hodina středa. Hosta je třeba s váma vaše LSD.
2: Lucka, Dan, jdeme na to. Hit Radio North News. No a tím hostem je dnes paní ředitelka Duchcovské nemocnice, paní Kateřina Provazníková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: A já se hned zeptám na úvod, kolik lidí jste dneska v nemocnici pochválila během dne?
3: No, osobně fyzicky jsem tam nebyla, protože jsem jela k vám do rádia.
2: Tak včera.
3: Ale po telefonu jsem toho stihla hodně,
2: fakt?
3: Protože mám perfektní lidi, tak už jsem chválila.
1: Chválíte často?
3: Já bych řekla, že jo. Já ne, dobře, že chválíme. Samozřejmě někdy je to náročný, ale chválíme.
1: Takhle hubujete taky často?
3: No, snažíme se spíš o konstruktivní debaty.
2: Samozřejmě všechno, nejenom o Duchcovské nemocnici, probereme už za chvilku, teď o Offenbach.

0: 11 hodin 5 minut, Offenbach Overdrive, s vámi je Hit Radio Not Music, taky středa, to znamená, že máme hosta, k tomu se teď dostaneme, s vámi LSD Luzka Šlejk, Dan Rakaský, krásné dopoledne.
1: No a dnešním hostem je paní ředitelka Duchcovské nemocnice Kateřina Provazníková. Paní ředitelko, vy stojíte v Duchcovské nemocnici, v čele Duchcovské nemocnice relativně krátkou dobu.
2: Je to tak, já jsem začala přebírat od kolegy nemocnice vlastně minulé léto, minulého roku a oficiálně v čele nemocnice jsem jmenovaná od tohoto roku, tedy roku 2026, takže máme za sebou půlroční období, které už ale přineslo spoustu věcí a doufám, že se k tomu i dostaneme, aby jsme se mohli tak trochu
1: pochlubit. Určitě, to určitě chlubit se budeme, určitě samozřejmě, s jakou vizí jste nastupovala do městské nemocnice v Duchcově?
2: Tak městská nemocnice v Duchcově je krásná, nejenom svojí historií, ale zároveň i lidma, co tam jsou, co s námi i do budoucna chtějí pracovat, k čemu se dostaneme, ale vůbec tím místem a tím, co poskytuje, tím, co přežila, tím, kam se vyvinula a co se vlastně všechno odehrálo. Takže to byla věc, která mě velmi imponovala a věděla jsem, že tady prostě budu pracovat a že společně to někam posuneme. Moje velká vize určitě je stabilizovat tým. To je jednoznačně, protože nemocnice tvoří lidi, hlavně lidé, a to od lékařů, sester až po jakýkoliv personál, protože vlastně nemocnice je takový orchestr z mého pohledu. A když nám nebude hrát, ať to bude údržba, ať to bude jídlo, vlastně

0: cokoliv, tak by to úplně nešlo. Takže z toho důvodu ten můj orchestr, který už půl roku spravuju, bych si dovolila představit ještě aspoň krátce, aby jsme věděli, o čem vlastně hovoříme. Je to vlastně malá nemocnice rodinného typu, je to městská nemocnice. Určitě bych chtěla i zvýraznit, co nabízíme, v čem vynikáme. Máme vlastně komplexní ambulantní péči a to máme tak, že máme chirurgii, ortopedii, gynekologii, opravdu nepřeberné množství ambulancí. Samozřejmě moje vize, abych se vrátila, než jsem utekla od prvé, je rozšířit toto portfolium, aby naši sousedi, klienti, pacienti a vlastně celé okolí, protože my jsme regionální nemocnicí, měli dostupnost a komplexnost péče. To je jedna část nemocnice, co poskytujeme. Další je následná rehabilitační péče a to je vlastně dlouhodobé lůžko. Jo, já velmi intenzivně bojuju, když jsem vlastně nastoupila do funkce, že LDNK, to je pro mě úplně strašidelný výraz, takže určitě ne, jsou to dlouhodobá lůžka ošetřovatelské následné péče. A tam je potřeba si říct, že těm lidem je třeba ten život zkvalitnit. Je to 3měsíční hospitalizace a je to velmi jako dlouhá část života. Takže v tom se velmi zaměřujeme a i tím chceme být partnerem pro velké nemocnice, jako máme v kraji. Takže určitě tam se profilujeme. No a to nejdůležitější, že jsme malá nemocnice, ale s velkými cíly. My tím, že jsme rodinného typu, tak si může dovolit pracovat na kultuře, na firemní kultuře, na vůbec, aby těm lidem tam bylo vlastně dobře, aby se nám tam hezky pracovalo.
1: Já se přiznám, že já kolem Duchcovské nemocnice projíždím skoro každý den do práce a vlastně sama nevím, co uvnitř všechno se nabízí. Tak řekněte nám, jaký oddělení můžou tam vlastně naši posluchači, na které tam můžou narazit.
0: Tak určitě, abych chtěla představit, my máme chirurgii, máme ortopedii, máme urologii, máme právě ty ambulantní sféry, kde máme i výbornou gastroenterologii, máme úžasnou paní doktorku. Hmm. Jako naše největší devíza tím, že jsme malá nemocnice, tak máme krátké čekací doby, což si myslím, že je moc fajný, aby posluchači věděli, takže určitě jste vítáni, přijďte a nechte se u nás ošetřit. No a potom tím, že jsme rodinného typu, tak máme mnoho lůžek následné péče, což je zase důležitá téma vlastně pro naše posluchače, pro dlouhodobé hospitalizace nebo opravdu jako složité stavy po výkonech nebo po úrazech, jo, co si zajišťujeme, aby ty lidi se u nás cítili vlastně jakoby doma. O tom budu potom hovořit dál, co jsme dokázali a nastavili, aby se tam cítili dobře. Takže od chirurgie, ortopedie, opravdu od odborných věcech máme tam perfektní lidi. Musím zvýraznit, co máme za lékaře. Určitě je obrovská místní kapacita, je pan primář Machač, kterýho si nesmírně vážím, to určitě je jméno, co obrovsky rezonuje. Takže přijďte k nám, pokud byste, a máme krásný areál a park, to je třeba taky zvýraznit.
2: Důležitý.
0: Tak, protože i když nám přijdou vlastně návštěvy za našimi klienty nebo pacienty, tak mají možnost se venku trošku provětrat a vlastně tak.
1: Vy jste trošku nalákala možná naše posluchače, že u vás není ta čekací doba na vyšetření nebo popřípadě nějakou operaci na nějaký zákrok tak dlouhá. Mm. Platí to i v případě té následné péče, když někdo potřebuje opravdu nějaký třeba těžký poúrazový stav. Dostane se k vám poměrně rychle?
0: Musím říct, že dostane se poměrně rychle. Podařilo se nám navýšit částečně kapacitu lůžek, takže vlastně v tento moment můžu říct, že máme 100 lůžek následné péče. Mm. Začali jsme velmi intenzivně spolupracovat právě tím, že jsem tady za skupinu AHC z naší jako další sekcí, což je sestřička.cz. A to je následná, nebo takhle, je to domácí péče, takže my můžeme poskytnout portfolio péče, která je komplexní, to znamená, projde nám klient ambulancí, bude třeba operován, následně bude na následném lůžku a my ho vlastně dostaneme domů a tu péči zajistíme i doma, takže to nám dovoluje být výrazně efektivnější, jo, nemusí být vlastně hospitalizace.
1: Jste vlastně takový servis pro toho pacienta potenciálního, pochopila jsem to správně.
0: Ano, přesně tak. My ho vlastně navracíme do zdraví i doma, což je úplně perfektní.
1: Jestli trápí Duchcovskou nemocnici nedostatek personálu sester a lékařů, o tom si řekneme za chviličku. S námi ve studiu paní ředitelka Duchcovské nemocnice Kateřina Provazníková.
3: Hvězdy nejen Ústeckého kraje. To jsou středeční hosté na Hit Radio Nord Music.

0: Hit Radio Nord Music, s váma Lucka s Danem, dneska středa hosta je třeba a u nás ve studiu paní ředitelka Duchcovské nemocnice Kateřina Provazníková, my jsme tady naťukli, paní ředitelko, spousta zařízení trápí nedostatek lékařů, sester a vůbec personálu, jak je na tom Duchcovská nemocnice v tomto ohledu?
1: Tak je to samozřejmě velmi ožehavé téma napříč celým zdravotnictvím, to určitě, ale musím říct, že nám se poměrně, a to teda s velkou pokorou a respektem sdílím, že se nám poměrně daří a hlavně se nám vracejí lidi, kteří historicky pracovali v nemocnici a vrací se zpátky, z čehož mám obrovskou radost a vážím si toho. Ale není to jednoduché, ale skutečně se nám vrací, začínají s námi chtít spolupracovat i další lékaři, takže doufám, že nám tento trend vydrží co nejdéle.
0: Já s dovolením si uchopím téma, které jsme tady probrali minulý vstup. Vy jste vlastně v podstatě popsal, že si převezmete pacienta a nabídnete mu vlastně veškerý servis od A do Z a že ho jako vyléčíte, nebo se pokusíte samozřejmě vyléčit, že má u vás ten servis, to je poprvé, co slyším, protože já když přijdu do nemocnice, tak tady vás někam pošlou, tady si to zaříďte, tady nevím, jo, tady to už je na vás, najděte si to, spousta lidí pátrá na internetu, což taky není samozřejmě úplně ideální. A vy jste poprvé slyším od ředitelky nemocnice, že řekne, přijďte k nám, my vám dáme komplexní servis od A do Z a ještě domácí péči. To snad je zázrak.
1: No, hlavně jako velmi ekonomické. Zároveň pro naše partnery, jako jsou pojišťovny, protože takhle, úhel pohledu je samozřejmě dvojitý, protože máme pacienty, kteří jsou na následné péči, to znamená, klient je předán z nemocnice. Možná bych ještě zmínila, že pokud by rodina chtěla nebo nevěděla, tak osloví svého praktického lékaře. Samozřejmě pozor, pokud jeho zdravotní stav to vyžaduje, jo, nejde toho zneužívat. A cestou praktického lékaře dostane poukaz a přes ten poukaz samozřejmě jde k nám a může být hospitalizovaný. Pak si přebíráme z okolních nemocnic naše klienty, kdy vlastně už není potřeba akutního stavu léčení ve fakultních nemocnicích a my ho přebíráme následně na ty následná lůžka. To je jedna část. A na těch následných lůžkách samozřejmě potom se stav stabilizuje nějakým způsobem, v mnoha případech už nelze říct, že jde úplně vyléčit nebo je vyléčený, ale je stabilizovaný a může nastat ta chvíle, kdy jde domů. A právě proto máme sociální pracovnici, velmi teda jako šikovnou, a ta samozřejmě dál funguje a domlouvá tu péči dalšího rázu. A to je právě ta domácí péče. Takže u nás ty rodiny mají nejenom informace, ale určitou kontinuitu, což vnímám i já, že je super, že se nám to podařilo takhle nastavit, protože je to potom výrazně jednodušší. Ty rodiny řeší tu kritickou situaci, teď vlastně co, jaký pomůcky, co budu dělat, že je to obrovský stres a jsme schopní v tomhle obrovsky pomoct.
2: Vy jste říkala, že našim posluchačům takovou nabídku, přijďte k nám se nechat vyšetřit, že jste dobrá nemocnice, chci se nechat vyšetřit, co mám pro to udělat, kam se mám ozvat?
1: Teď je otázka, kam byste chtěl. No, určitě bychom rozšířili myšlenku, co byste vlastně potřeboval, ale budeme se bavit velmi obecně. Takže pokud se vám stane úraz nebo něco, co by jako zasloužilo právě chirurgickou léčbu nebo ortopedickou léčbu, tak byste se zastavil do našich ambulancí a ten dle vašeho stavu a diagnózy byste byl posouván dál, a to buď třeba k operačnímu výkonu nebo k nějaké léčbě a postupně zase přes ambulanci. Samozřejmě, pak jsme diskutovali o tom, že by vám bylo ještě něco třeba dál.
2: Ano, může
0: komplikace, zkrátka.
1: Komplikace. A pak byste se nám mohl dostat na ty lůžka následné ošetřovatelské péče a to zase by se potom řešilo cestou, buď byste byl předán z nemocnice nebo přes toho praktického lékaře.
2: A tak ono, normálně můžu přijít do nemocnice, přesně tam tak, někde informace, tak. Řeknu, že mi něco trápí a oni pošlou někam.
1: Tak. Vzhledem k tomu, že my máme velmi jako erudované lidi, kteří jsou na recepci, takže pokud naši pacienti budoucí třeba nebo i rodiny nevědí, kam se pohybovat nebo co, tak právě tam se mohou zeptat a tam jsou prvně vlastně odeslány a tříděny a pak se teda posílají do těch ambulancí.
2: Rozstřídění.
1: Tak. Ne, se smějte, ale je to tak, že máme spoustu jako odborných ambulancí, tak samozřejmě lidi přemýšlej, neví, že jo, a teď jako je to pro ně taky stres, takže už tam začíná naše první doporučení a třídění.
2: Víme, jak to je složité v té nemocnici, nevíte, kam má samá chodba, samý dveře, nevíte, kam máte jít. Jako.
0: ABC, teď písmenka na tebe. Paní ředitelko, pojďme se teď trošku pochválit. Vy jste ve vedení několik měsíců od nového roku, jste říkala, Duchcovské nemocnice a spousta se vám toho povedlo, tak nechám to klidně na vás.
1: Tak já děkuji za slovo, to je pro mě strašně důležitá myšlenka, protože to není jako mě, ale obecně nám. Já mám úžasný tým, který se mnou chce pracovat, a to nejenom jakoby v rovinách vedení, ale celkově v nemocnici, a já z toho jako nesmírně vážím. Takže proto tenhle vstup potřebuji, aby jsme se jako řekli, co se nám vlastně povedlo a za tak krátkou dobu, jako je půl rok. Určitě se nám podařilo zpříjemnějšit pobyt pacientů, podařilo se nám upravit pokoje, protože i to, kde se ten člověk léčí, je nesmírně důležitá věc. Podařilo se nám udělat intimní zóny, aby ten pacient při různých zákrocích nebo prakticky běžného fungování života měl svoji soukromou část jen na lůžka i v tom pokoji. Jo, z toho mám obrovskou radost. Podařilo se nám vlastně vymalovat. Estetika ty nemocnice je dneska trošičku jinde. Podařilo se nám získat vlastně televize, takže se jim i zpříjemní ta doba, kdy vlastně tam musí trávit ten svůj čas. Podařilo se nám domluvit služby a radosti, což si taky myslím, že je hezký, protože se nám podařilo navázat regionální spolupráce, za což samozřejmě moc děkuju. A to je tak, že máme služby kadeřnice, máme pedikuru, manikuru, masáže. Dokonce se nám podařilo i udělat květinový stánek a doplňují nám květiny. A zase to potom dostávají naše sestřičky nebo naše pacienti, když přijde rodina. Je to takový milý. No, podařilo se nám vlastně navázat spolupráci i s místní farářkou a právě i s panem farářem, z čehož mám taky radost, protože nejenom naši pacienti, tím, že se bereme jako komunitní místo, takže samozřejmě i duchovní rovina je část, co patří k léčbě. A ta je nejenom na naše pacienty, ale i naše sestry a náš zdravotní personál vyloženě jako měl potřebu tuhle část řešit, takže za to jsem nesmírně vděčná. Pak se nám vlastně podařilo i to, co není úplně tak vidět, a to je finanční stabilita nemocnice. Podařilo se nám navýšit mzdy, za což jsem nesmírně vděčná, že se povedlo díky
0: tak to
1: tomu,
0: jsou velké věci.
2: To rozhodně.
0: To jsou velké věci.
1: A doufám, že se nám to do budoucna taky podaří, ale teď se zadařilo dobře. Potom se nám podařilo vyřešit i usnadění těžké práce, protože spousta našich sester, a nejenom sester, i ostatního personálu vlastně při manipulaci s lidma ty záda, že jo, a všechny ty problémy, co sebou nesou, takže mohli jsme nakoupit i a pořídit vlastně moderní zvedáky a spoustu věcí, které jim právě usnadňují to každodenní práci. Podařilo se nám udělat profesní růst a ocenění. Teď jsem se tak musela podívat.
2: No, povídejte ještě.
0: Povídejte.
2: Ještě to řekněte, povídejte.
1: Profesní růst a ocenění, a toho se vlastně taky úplně vážím, protože je třeba, aby jsme se školili, aby jsme se potkávali, aby se ty lidi měli šanci vlastně posouvat dál. No a nastavili jsme i potom zásadní věci jako Mezinárodní den sester, Mezinárodní den lékařů, ale i den žen, protože spoustu žen v nemocnici máme a je třeba říct, tak ta situace je složitá, máme doma děti.
0: Děti, ano,
1: rodiny,
0: přesně tak.
1: Teď ty služby do toho, takže toho se nesmírně vážím a když tak můžeme jít v dalším bloku.
2: Samozřejmě.
0: Takhle, vy jste malá nemocnice s velkým cílem, mně se to hrozně líbilo. Pojďme se na ty vaše další cíle a plány podívat za chviličku.

0: Tohle jsou Banners, Samantuju, s vámi Hitrádu Nord Music, dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký, a protože je středa, máme tu i dnešního hosta, tím je paní ředitelka Duchcovské nemocnice Kateřina Provazníková.
1: A paní ředitelko, já jsem koukala na vaše webové stránky, vy tam máte krásné motto Malá nemocnice s velkým cílem. Tak pojďme se teď dostat na to, jaké má Duchcovská nemocnice ty cíle, ty vize, ty plány.
2: Tak určitě má veliké plány, takže děkuju za otázku. No, asi bych začala tím, že určitě obrovský plán je stabilizace, jak ekonomicky, tak personálně, to je živá věc, která nás bude posouvat a vlastně provázet celou dobu, tak na tom je potřeba velmi intenzivně pracovat stále a vlastně neusnout na tom, že teď to chvilku může být fajn. Velká vize a moje vize je posunout nemocnici dál v rámci vybavení. To je věc, která je samozřejmě velmi nákladná, je i náročná, takže to bych se přála, aby jsme se posunuli jinam. Zároveň chceme pracovat na dalším operačním sále, to je pro mě jako velká vize. A zároveň bych si přála i zvýšit ještě lůžka a pokud se nám to do budoucna povede, tak dokonce i zvětšit nemocnici, protože si myslím, že máme nejenom prostor, ale i chuť na tom pracovat, takže to je určitě velká vize. A moje největší přání a vize je, aby tam ty lidi chodili do práce spokojení, aby to bavilo a vlastně jsme zase furt měli furt tu chuť něco budovat a posouvat to dál.
1: Je něco, co vám teďka aktuálně třeba chybí, co vás opravdu trápí, tíží?
2: No tak, co nás opravdu trápí, tíží, to je vždycky úhel pohledu, ale samozřejmě finance jsou vždy až na prvním místě, takže
0: je to, tak.
2: To je taková pálivá pata, která nás bude provázet, no, ale s tím se musíme nějak poradit.
1: Mm-hmm. Vy jste poměrně otevření i vůči veřejnosti.
2: Tak, my se právě snažíme, protože já, když jsem přišla do nemocnice, tak mě uchvátila nejenom její krása, ale i to, že to byl vlastně izolovaný ostrov. Takže tak, jak jsem psala články do novin a už jsem se i několikrát vyjadřovala, přeju si, aby jsme byli komunitní místo, aby opravdu jsme byli otevřeným prostorem. Samozřejmě jakákoliv kritika, ať je i negativní, tak je to velmi konstruktivní pro mě, aby jsme se mohli zamyslet, kam se posunout a co pro nás vlastně udělat. Takže ano, chceme být otevřený. Od nově jsme tento rok vlastně rozšířili i sociální sítě. V tuto chvíli Facebook, samozřejmě další, na tom budeme pracovat. A to je aktuální místo, kde dáváme novinky, co se podařilo, co se udělalo, co je vlastně u nás nového.
1: Naším dnešním hostem paní ředitelka Duchcovské nemocnice Kateřina Provazníková. Zůstaňte s námi.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Nesmíme zapomenout ani na Davida. David, je to s námi, hezké ránko.
5: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý for a vy mě ho nechcete nechat zjít.
6: Ježiš, tak
4: pojď, si to normálně.
6: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
5: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
4: S tím já tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
5: Díky.
6: Výborný.
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Slunce je na obloze nejdýl z celého roku. Léto začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
8: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
9: Já bych koupil rákosku.
8: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Máte v obývacím pokoji gauč? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Vejde se na gauč víc než jedna osoba? Pokud ano, gratulujeme. Právě jste složili gaučový test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
12: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Stačí mít někoho, s kým se podíváme na film. A díky hostitelský péči je tohle možný. I málo má moc. Spoluživot.cz.
13: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
17: Ekokom.
18: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
20: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
21: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
22: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.
25: Potkal jsem tě zase.

Vzala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let

0: za námi Činasky, potkal jsem tě po letech, s vámi Hit Radio Nord Music, díky, že posloucháte, je taky tady dopolední show LSD Luzka Šlek, Dan Rakacký a taky náš dnešní host, paní ředitelka Duchcovské nemocnice Kateřina Provazníková.
1: Paní ředitelko, Duchcovská nemocnice je podle mě ještě ze Žadcem, tuším, jsou tam možná dvě městské nemocnice v našem Ústeckém kraji. Jak vám vlastně funguje spolupráce s městem?
2: Tak pro nás je spolupráce s městem samozřejmě velmi důležitá a já musím s potěšením říct, že je úplně dokonalá, protože začátkem tohoto roku opravdu jsme si s panem starostou vlastně řekla bych i jako lidsky sedli, nejenom profesně, protože máme stejný pohledy na věc, velmi mi pomohl v nemocnici a vlastně díky panu starostovi se nám podařilo, a toho se nesmírně vážím, opravit vlastně kotelnu, máme kompletní revizi vzduchotechniky a samozřejmě ta partnerská spolupráce je i v budoucích věcech, které jsou domluvené, a to je například parko. To byla vlastně věc, co nás velmi trápila a trápí i naše pacienty. Takže to jsou velmi věci důležité a za to jsem nesmírně ráda. Pan starosta nás přišel samozřejmě i podpořit na naší akci, co jsme měli z zahradní slavnost a je to fajn.
1: Bude parkoviště v Duchcovské nemocnici? Dočkáme se?
2: Já si myslím, že se dočkáme.
1: Pojďme se podívat. Dan měl ze mě legraci, když jsem tady říkala, že byste mohli být zážitková nemocnice.
0: Takový nápad momentálně. No,
1: takový jako nápad, rozumím, dáváš zážitkový voucher, poukazy, vyjde něco.
0: Tak dělat operaci.
1: Nechte si operaci kolem v Duchcově.
0: Dostanete za to,
1: dostanete za to něco, rozumíš. No ne, tak máte tam něco netradičního, co třeba pacient v jiný nemocnici jako nezažije.
2: No já bych to viděla spíš tak, že úplně zážitkově nevím, ale je potřeba brát i ty věci, co jsou okolo, protože ty lidi jsou dlouhodobě v nemocnici a samozřejmě tam jsou místa pro zlepšení a i pro to, aby se cítili komfortně. A to jsem ráda, že se podařilo v rámci kadeřnice právě i ty pedikúry. Podařilo se nám vlastně udělat opravu i kantýny, takže ty rodiny už si mají kam sednout na tu kávu a mají to určité zázemí. A i jak jsem mluvila třeba o těch květinách, jo, ale je potřeba to prostředí, i to nám prostě dává tu sílu se léčit dál.
1: Vy máte v nemocnici kaplana.
2: Ano.
1: A to se využívá někdo kaplana?
0: Mě zajímalo, jak moc je to využívaný.
2: No, musím říct, že jsem sama byla překvapená, že velmi, velmi.
1: Hmm.
2: Dokonce
1: tak
2: máme i teda jako tím, že jsme vlastně multikulturní místo, tak máme teda spolupráci s více církvemi. A je to fajn, protože to není jenom o nějakém, nebo dejme tomu nějakému přesvědčení víry, ale je to i obecná péče. Já jsem moc ráda a vlastně to bude akce, která bude v září, to je ještě novinka, to vlastně ani náš personál pořádně neví. Ale máme s paní kaplankou domluveno, že budeme mít i psychologickou péči pro naše sestry, protože a nejenom sestry, pro náš zdravotní personál, i pro ně je nesmírně těžké se s některými situacemi vyrovnat, jak je vůbec naučit vnímat. Jo, je to fajn, že budou mít to svoje místo toho duševního.
1: Důvěrníka vlastně.
0: Paní ředitelko, blíží se dovolený, léto, často vyrazí někdo někam do přírody, lidi, posluchači. Když jedete vy sama někam na dovolenou, berete si nějaký léky, nějakou krabičku poslední záchrany, popřípadně, co byste doporučila našim posluchačům jako nezbytně, co by měli mít u sebe, kdyby se náhodou něco stalo?
2: No tak, jako zdravotník samozřejmě toho mám vždycky hodně.
1: Já jako nezdravotník taky.
2: Ale určitě já bych to brala komplexně. Je dobrý mít vždy něco sebou přebaleno a to, jak je to základní dezinfekce, nějaké odřeniny, lehké spáleniny, to všechno, co se může dětem stát. Samozřejmě bych se zamyslela, kolik lidí sebou jede a portfolium cestovní jako typu děti, že jo, a tak, to se trošku mění, ale určitě nějaký obvazový materiál, náplasti, dezinfekce a určitě bych řešila i medikaci právě na průjmová onemocnění nebo na bolesti. Určitě bych řešila i v rámci horečky, aby sebou člověk něco měl na takovou tu první pomoc, než se někam právě třeba k nám.
1: Já vždycky říkám základ. Oči, uši, tak, horečka.
2: Tak.
1: Průjem, zácpa. A máte to. A máme zbaleno na dovolenou.

0: personál.
1: Hit Radnord Music s váma Lucka s Danem a dnešní středeční host paní ředitelka Duchcovské nemocnice Kateřina Provazníková. Paní ředitelko, blíží se nám léto, vítáme prázdniny a vy každoročně pořádáte akci Den zdraví. Tak kde bude letos?
2: Tak já vám děkuji za prostor. Já bych chtěla posluchače pozvat, aby se přišli podívat na koupaliště v Oseku. Je to Den zdraví z AHC. A zároveň i chtěla poděkovat za podporu panu starostovi inženýru Krtkovi. A je to akce, kde vlastně nejenom, že vás zveme a lákáme, ale lákáme právě na spoustu zajímavých věcí. Jednak z nich je zpěvák a regionální seskupení ještě FOPA a zpěvák Matěj Plšek, to určitě bude zajímat i naše mladší posluchače. Ale za nemocnici bych chtěla říct, že to vlastně je vítání léta. Je to určitá forma, kde se můžeme společně potkat, pohovořit, můžeme si i neformálně pohovořit a zároveň zde bude i spoustu preventivního programu, to znamená, budeme tam měřit tlak, budeme měřit hladinu glykémie, cukru jako prevenci a budeme i resuscitovat, takže kdo někdo by měl třeba stres nebo by to pro něj byla věc velice neznámá, tak samozřejmě budou to moc s námi zkusit. No a blíží se léto, doba úrazu a všeho, tak určitě bude fajn to otestovat. Budeme tam ve spolupráci nejenom my jako nemocnice, ale samozřejmě tam bude i s náma další společnost, jako je Unilab, u nás vlastně je to laboratoř, takže i tam s nimi budeme moc pohovořit a moc se na to těším.
1: Já jenom taková dotaz tady kvůli Danovi. Dotaz. Budou tam i zdravotní sestřičky
2: budou,
1: na té
2: máme
1: akci?
2: Krásné dámy.
1: No. Dobře, tak hned můžeš mít hezčí den, Daniel.
3: Dobře, pak mě budou resuscitovat teda, až tam dorazím.
1: On by chtěl dělat tu figurínu.
3: Ne, my se blížíme pomalu jistě do finále dnešního rozhovoru a myslím si, že nemůže být hezčí tečka, než to, co mi přišlo sem nebo nám do rádia na náš WhatsApp na 37 39 958. Napsal Zdeněk a teď budu číst tu jeho zprávu, poslouchejte pozorně. Byl jsem v Duchcovské nemocnici na operaci kolene. Opravoval mě doktor Riegel, který je vyhlášený pomalu po celé republice. Je to můj dvorní mechanik. Taky tam byl pan primář Machač, se kterým jsem měl taky tu čest a po operaci oba dva byli super, měli super přístup. V nemocnici super přístup sester, perfektní, veškerý servis perfektní. Držte si prosím kvalitu personálu. Moc děkuji. Napsal krásný, Zdeněk a ještě dodává, a se všemi, co jsem byl na pokoji po operaci i před operací, tak všichni byli také spokojeni, přijeli tam Pražáci i z Litoměřic. Všude velká spokojenost.
2: Toho se moc vážíme a děkujeme.
1: Tak paní ředitelko, tohle je velká pochvala teda.
3: Hlavně to udržet, tu kvalitu.
2: Tak, budeme na tom pracovat.
1: Přesně tak, připomínáme jinak, Duchcovská nemocnice pořádá Den zdraví příští středu v Oseku, kde si budete moct nechat změřit zdarma, předpokládám, krevní tlak, hladinu cukru, budou tam ukázky resuscitace, budete si moct také prohlédnout sanitku, což může být zase zajímavý pro děti, takže jste srdečně zváni. No a my vám, paní ředitelko, moc děkujeme za dnešní návštěvu a budeme vám moc přát, ať se Duchcovské městské, Duchcovské nemocnici daří, ať máte spoustu takových podobných spokojených pacientů, jako Zdeněk, který nám tady napsal.
2: Já vám moc děkuji za pozvání, že jsme mohli pohovořit.
3: Hlavně se podaří všechny vaše cíle.
1: A plány.
2: Plány. Jsou velký. Jsou velký,
3: bude to hodně. A třeba za rok se tu sejdeme a řekneme si, co všechno se povedlo a jaký máte a kam se posunuli. Mějte se krásně,
2: děkuji,
3: díky moc.
1: Hezký den, nashledanou.
4: Hvězdy nejen Ústeckého kraje. To jsou středeční hosté na Hit Radio Nord Music.

0: vyhrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
4: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
3: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
4: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
3: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
4: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
5: Maruš, jsem unešenej! Pre, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyřídějí rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
6: Jo, ty jsi unešenej z auta.
7: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim, Lovosice a Louny. Okim.cz.
8: Zavratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Trenírkárna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
10: Trenírkárna.cz.
12: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
13: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno bez snídaní šampionů na Hit Rádiu.
14: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.
13: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio North Music.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. V těchto chvílích projedete centrem bez zásadnějších komplikací, nárazová zdržení, pak hlásíte ze Štěrboholské spojky nebo také z Pražského okruhu na sjezdu z D5 a na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Jaké pan

0: cenách e-obuv ví.
1: Maruš, jsem unešenej! Prej, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyřídějí rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
2: Jo, ty jsi unešenej z auta.
3: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim Lovosice a Louny. Okim.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12. hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. U vybraných tratí se objevují výrazné žluté cedule. Správa železnic tím spouští nové opatření. Jakou tedy mají funkci, popisuje její mluvčí Nela Frýbová.
10: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
9: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Česká republika, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Uvedl to dnes v Bruselu generální tajemník NATO Mark Rutte. Podle něj ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Teď se ještě podíváme k nám.
11: U jezera Most budete moct zítra sledovat utkání české fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Repre se tam dostala po 20 letech a fanoušci je můžou v Mostě sledovat na velkoplošné obrazovce u jezera. Zítra je připravené vysílání Česká republika, Jihoafrická republika. Přenos začíná v 18 hodin a vstup je zdarma.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: Na severu Čech bude dnes spíš oblačno, přehánky ty se vyskytnou jen výjimečně, no a teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
13: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Nádherné odpoledne přeju, nebo odpoledne.

0: Přelom 80. a 90. Britští Erasure se srdcovkou číslo 1. Hit Star na Hit Rádiu ve 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Teď si dáme dvě srdcovky hned po sobě. Ta druhá, která bude následovat, ta je fantastická, protože tam uslyšíte všechny vaše oblíbené zpěváky a zpěvačky z 90. let. Bravo All Stars, Let the Music Heal Your Soul. To je nádherný poselství. Tak schválně, jestli rozeznáte jednotlivý interpret. No a srdcovka, kterou si dáme teď, tak to je od Rihanny a jmenuje se S&M, zkrátka SM, což by klidně mohla být zkrátka pro sádlo máslo, že jo? tak to asi myslela, ne? Nebo samozřejmě by to teda mohla být zkrátka pro bičík a pouta. To už nechám na vás. Ale trošku mě to teda teď jako motivuje k tématu do dnešních srdcovek. Co kdybychom si, když je ta středa, udělali trošku pikantnější srdcovky? Co vy na to? Vzpomenete si, když jste byli malí, jestli za váma přišli vaši rodiče a řekli vám, pojď, musíme si promluvit, něco bych ti chtěl nebo chtěla vysvětlit, kolik vám bylo a jak na to šli. A schválně, jestli i vy, pokud už máte děti, jestli už vy jste měli takovouhle promluvu s vašima dětma, jo? Jak to dělají motýlci a tak. To by mě zajímalo. Dokážete si to vybavit a jak jste se tenkrát u toho cítili, jo? Když jste se o tom bavili s vašimi rodičima, anebo to třeba vůbec nikdy neproběhlo. Pojďme se takhle trošku jako vzdělat, pojďme zavzpomínat a když je to středa, tak jako kdy jindy. 777-937-777 je WhatsApp, sem ke mně na Hit Radio a zároveň můžete jednak posílat zprávy, anebo

0: Kdyby časopis Bravo z 90. uměl zpívat, tak přesně takhle zní. Poznali jste tam Scooter, Mr. President, Justin Timberlake tam zpívá, Squeezer, Backstreet Boys samozřejmě. Tohle jsou Bravo All Stars na Hit Radio. Srdcovka s číslem 3.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A ano, opravdu tahle parta a vlastně tenhle hit tak vznikl jenom díky časopisu Bravo. Bravíčko, tak to byla naše modla v devadesátkách. Tam jsme se dozvěděli takových věcí a samozřejmě, že všechny nás taky zajímala ta dvojstrana, to si určitě vybavíte, láska, sex a něžnosti, že? Tam jsme opravdu nacházeli rady do našeho života. A přesně o tom dneska jsou i naše srdcovky. Ta rada do života. Kdy se o tom vaši rodiče začali s vámi bavit? 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hitrádia. Mám tady spoustu zpráv a taky hlasovky, tak pojďme na to.
3: Ahoj, já moc zdravím do Hitrádia. No, u nás to rodiče tenkrát vyřešili úplně jednoduše. A místo toho, aby se s námi o tom pobavili, tak mě a bráchovi, protože mám bráchu Bojče, koupili nám knížku, která se jmenovala Na co se ptají chlapci a na co se ptají děvčata. A řekli nám, že všechno důležité, na co se chceme zeptat, najdeme právě v téhle knížce, že se na to nemáme ptát nich, ale máme si to přečíst. Takže jsme se krásně s bráchou vzdělávali a do dnešního dne ji mám doma a musím se nad tím usmívat, když si na to vzpomenu.
0: To je krásný, děkuji za tuhle hlasovku. Jo, to bylo velmi šalomounské řešení. Trošku jiný, tak to měla Lucka, která píše, tak Jiříku, tohle téma jsem tady dnes nečekala, ale musím se smát, protože jsem si vzpomněla na mýho tačku, který mi chtěl dát v 15 letech přednášku. A celý u toho zrudnul, spotil se a koktal tak, že nakonec musela přijít mamka a promluvit si o tom se mnou. Pamatuju si, jak jsme se smáli, ale dnes s odstupem času jsem na něj extrémně pyšná, že to chtěl zkusit opravdu sám. Bravo, krásný. No a co vy, vaše vzpomínky? Jaký to bylo? Kolik vám bylo, když se vaši začali s vámi bavit o intimnostech a chtěli vám říct, že to nakonec v té přírodě funguje jinak, než právě třeba u těch motýlků? Dejte vědět. 777-937-777. My si dáme trošku rocku a trošku funky music dohromady. Tohle je další skvělá parta, která vydala v roce 1998 hit Rocks. Jmenuje se Primal Scream.

0: Pátá srdcovka je pro vás životem zkušenější a moudřejší ročníky. Rok 1981. Paul Young. Come back and stay. Pojď zpátky a zůstaň. Takhle zní 80. léta. Jo, to byla doba, kdy ještě hudebníci používali skutečný hudební nástroje, když dělali muziku. Paul Young, 12.25, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jdeme do finále dnešního tématu a to vlastně, jakým způsobem a v kolika letech jste se vy dozvěděli o svých rodičů, jak je to doopravdy s těma motýlkama a květinkama a tak podobně. Tak mám tady moc hezkou zprávu od Elišky, která píše: na piatě sedím a poslouchám rádio a čekám, co se všechno dozvím. Mám dítě ve školce a brzy mě to čeká, tak prosím o rady. Krásný. Tak pojďme na to. Třeba Týna píše: ahoj, tak se mnou to rodiče neřešili, spoléhali na mé starší sourozence a když náš nejmladší měl svoji první velkou lásku, tak jsem za ním přišla a na rovinu se ho jenom zeptala, jestli jsou rozumní a dávají si pozor, a odpověď byla: neboj, nebudeš podruhé babičkou. No a tím skončil tento rozhovor na téma motýlci a kytičky. zdraví Týna. Super. Ahoj Jirko, na toto téma, když jsem se o to začala zajímat, mi bylo sděleno mou maminkou. Moje máma se mnou o tom nebavila, tak já taky nebudu. A bylo, hotovo. Tak jsem se bavila se staršíma kamarádkama. Naštěstí mám zatím malé dcerky 6 a 8 let, zatím mi prochází, že miminko vzniká z čisté lásky, ale asi se tomuto tématu nevyhnu a oproti mé mamince tak chci být upřímná. V dnešní době je upřímnost a vědomost důležitá. Hezký den, Jana. A to je krásný. Tímhle bych to zavřel, protože to je takový jako poselství i pro vás. Pokud vás to jako brzy čeká, nenechávejte to na nějakou knížku. Opravdu, promluvte si o tom sami se svými dětmi, i když to asi nebude nic extra příjemného. Ale prostě na druhou stranu, je to, jak vidíte, něco, co si vaše děti třeba jednou za 20-30 let budou pamatovat, a to tak dobře, že o tom budou psát někomu do rádia. Za chviličku, srdcovka na přání. 777-937-777 je telefon číslo sem na WhatsApp do rádia. Napište mi, co byste chtěli slyšet, od koho. Pokud nevíte, jak se to píše, tak mi to klidně naspívejte přes hlasovku, já si to nějak domyslím a najdu. A dneska opět posílám k srdcovce na přání ještě dárek navíc, a to 4 lístky na fantastický hudební festival Vysočina Fest.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
5: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Pop

0: do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
13: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 000 nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.

0: zvládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matrace za hubičku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vincent Boone v hudebním světě pořád tak trochu zelenáč, ale i tak se stihnul získat nás vše srdce. 12.38, posloucháte srdcovky na Hitradio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jdeme na srdcovku na přání, za kterou navíc ještě posílám také i 4 lístky na Vysočina Fest, což je největší multižánrový hudební festival na Vysočině. Když koukám do line-upu, tak vás to bude bavit. Věci, které znáte i z našeho vysílání, například Divokej Bill, Lucie, Miraj, Valda Gang, ty úplně ne, ale třeba v srdcovce někdy zazní. Jsou tam další, jsou tam samozřejmě Činasky. Je tam to opravdu strašně moc. Během pár dní tak si užijete opravdu jako nádherný festival, a to díky Hitrádiu úplně zadarmo. Je to na začátku července. To znamená, kdo pojede na Vysočina Fest? Bude to Alča, která mi píše: ahoj, nechceš zahrát něco od Backstreet Boys z jejich začátku? Jsem dítě 80. a 90. let a vyrostla jsem na nich. Na to já říkám: Backstreet Boys? Vždycky. A když už teda něco z jejich začátku, tak si dáme první single, který vydali v Americe v roce 1996 a díky kterému získali nejen v Americe, ale po celém světě obrovskou popularitu a vyšplhali se na nejvyšší příčky všech možných světových hitparád. Tady je rok 96.

0: DNA, tedy DNA. V DNA Hitrádia tak máme jenom hity. Hity, které vám dělají radost. Před chviličkou taky Backstreet Boys, který byli dneska jako srdcovka na přání. Dneska to vyšlo Alče, zítra to třeba vyjde vám. A to opět na čísle 777-937-777. V srdcovkách, tedy v pravé poledne na Hitrádiu. I zítra srdcovka na přání bude ještě navíc okořeněná 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. A pokud náhodou byste chtěli slyšet váš single na přání, tak už dneska, protože je středa, tak můžete mezi 18. a 21. hodinou tady na Hitrádiu máme hity na přání, takže na webu hitradio.cz už teď můžete vyplnit formulář, co byste chtěli nechat zahrát, komu a taky dokonce kdy. To všechno tam najdete. Za chvíli nejnovější zprávy, do té doby ještě například Hunt Tricks, tak buďte s námi, buďte s Hitrádiem.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Maruš, jsem unešenej! Prej, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyřídějí rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
4: Jo, ty jsi unešenej z auta.
5: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim, Lovosice a Louny. Okim.cz.
6: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
7: www.bibík.cz.
8: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: My dneska máme jedno takové nostalgické výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
2: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělané na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
3: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady z Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo.
2: Nebo slepený.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hodina Srdcovek dneska končí stejně taky jako středeční poledne, blíží se 13. hodina, s ní taky nejnovější zprávy a samozřejmě aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 76. a 82. kilometrem ve směru na Německo budou v levém pruhu probíhat údržbové práce a stejně tak to bude na D7 na 35. kilometru ve směru na Prahu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Aktuální letní počasí už láká k vodě rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která často podceňujeme. Jaká základní pravidla doporučuje předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan?
15: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuju svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
14: Což tedy znamená, že se ve vodě mohou objevit případné zdravotní problémy. Do jednodenní výstražné stávky veřejnoprávních médií se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců. Stávka se projeví také ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic obou médií, neohrozí ale klíčové funkce veřejné služby. Podrobnější informace sdělí pořadatelé v den protestu. Naši fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty, a to ke druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Koubka v dějišti čtvrtečního duelu zamračená obloha a deštivé počasí. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Zájemci o vysokoškolské studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem mají stále možnost podat přihlášku. Uchazeči o studium v akademickém roce 26-27 mohou stále ještě vybírat z nabídky technických, humanitních, pedagogických, přírodovědských i zdravotnických studijních programů. Přihlášky se podávají elektronicky.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Ústecku bude dnes spíš oblačno, přehánky se tedy vyskytnou jen výjimečně, teploty 22 až 25, na horách tam to bude 17 až 20 stupňů Celsia.

Rozier na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut posloucháte Hit Radio a já si říkám, pracujete ve školství? Ano, a měli jste někdy, jak se říká, 100 chutí jí nějakému studentovi za jeho chování vůči vám prostě hvízdnout? Jo? Jedna správně trefená dlaně na tvář, která by všechno vyřešila? Prolítlo vám to někdy hlavou? Tak to nikdy neříkejte nahlas, jo? Víte, jak to dneska je? Pozor na to, jo? Ale asi se jako nemůžeme divit, že zbrusunový seriál na Netflixu o učiteli, co tyhle zábrany nemá, tak má takovej celosvětový úspěch. Je to korejský Igor Hnízdo. Jo, je to korejský seriál, ale to vůbec jako ničemu nevadí, naopak. Myslím si, že to bude mít podobný úspěch jako třeba Hra na oliheň. A myslím si, že i spousta učitelů po celém světě si tu první scénku, kdy tenhle Igor Hnízdo srovná jednoho studenta, co šikanuje ostatní ve třídě, pouštěli i několikrát po sobě a možná i zpomaleně. Ten seriál se jmenuje Teach a Lesson, tedy My tě naučíme. A v tomhle případě je to slušnému chování. Ano, uznávám, že v dnešní době a vlastně i obecně je to seriál hodně na hraně, možná vlastně až za hranou, ale ono i tak trošku ukazuje tu druhou stránku mince, že u někoho opravdu prostě platí, že na hrubý pytel hrubá záplata. Měli jste jako děti ve škole podobnou zkušenost s nějakým menším fyzickým trestem? To mě zajímá. 777-937-777 je telefon číslo sem ke mně do studia, pošlete zprávu na WhatsApp, pošlete hlasovku a já vám posílám Evu Farnou.

0: si, že
1: Metr Games na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou tak jsem mluvil o novém korejském seriálu My vás naučíme, který je ze školního prostředí a je prostě o tom, že jsou učitelé, kteří nemají zábrany a snaží se naučit rozmazlené děti slušnému chování stylem, který my známe z obecné školy. A na WhatsApp Hit Radio, tak mi píšete vaše vzpomínky z vaší školní docházky, nebo respektive z vašeho dětství, a vypadá to, že jsme opravdu jako vyrůstali všichni ve stejné době, která dneska už je teda úplně jiná, že jsme zažili učitele, co po nás házeli svazky klíčů, občas nás srovnali pravítkem, jako třeba tady mám zprávu, že ano, měli jsme třídní, když jsme zlobili, tak jsme se museli chytnout za lavici, vzala nás pravítkem při zadnici, ale nikdy to nebolelo, ale jenom ta potupa byla, že už jsme si to pamatovali a nezlobili jsme tolik. Další zpráva, ahoj, já jsem jednou dostal pohlavek, ano, vím, zasloužil jsem si to, doma jsem to samozřejmě nemohl říct, protože kdybych doma řekl, že jsem jednou dostal ve třídě od učitele, tak doma dostanu ještě druhou a taky třetí. Tak to prostě u nás bylo. Já si taky pamatuju, že na základní škole jsme měli paní učitelku a když už jsme to s klukama fakt jako přehnali, tak nás táhla po chodbě a držela nás normálně jako za pejzy, ne za uši, ale vedle, za pejzy. A normálně do dneška si pamatuju ještě tu slzu v očích. Jak jsem byl naštvaný, ale jak to bolelo, ale věděl jsem si, nebo byl jsem si jistý, že prostě to je jako právoplatný, jo? Byť to samozřejmě, to taky nikdo nesmí říct nahlas, ale taková tenkrát ta doba byla, nějak to neomlouvám. Na druhou stranu, jak už bylo řečeno, tak na hrubý pytel občas jako hrubá záplata. Takže pokud byste se chtěli podívat, jak to vypadá tedy ve světě, kde je to povolené, tak je to ten nový korejský seriál My tě naučíme, tedy Teach a Lesson. Doporučuji, má to 88% na ČSFD. Za chviličku, Robin Schulz, Dermot Kennedy, hity, který od nás dostávají 100%.
2: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
3: Podvětruší v centru Ústí nad Labem, je to tam úplně ucpaný.
2: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Nord Music.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
2: Zavratné megaslevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
4: Firma Havelka, uhel na starý, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
6: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
7: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Robin Schulz a James Blunt s hitem OK. 13 hodin 38 minut, posloucháte Hit Radio, taky doufám, že se máte OK. Dívám se tady na předpověď počasí, už jste to viděli? Ty tropy, co se na nás ženou, jo, je tam nějaký déšť, to je jasný, ale pořád, jo. V noci 19 stupňů a přes den 32, místama dokonce v Česku i 35. Tak my jsme na to taky zareagovali po svým, tady u nás na Hit Radio, a chystáme pro vás už tento víkend Summer Weekend. Retro víkendy dobře znáte, tak tohle je něco podobného, akorát s tím rozdílem, že vám budeme hrát ty největší letní hity. A jedním z nich určitě bude taky Holiday od Madony. Ten si dáme i teď.

0: Ve 2:45 posloucháte Hit Radio. Tohle byl Damiano David a hit, kterým si taky umíte spravit věci ve svém autě, protože jakmile vám tam někde něco ťuká, skřípe, dělá to divný zvuky, stačí dát jenom volume doprava a je to hotový, je to vyřešený. Tak nemáte zač. Ano, jsem rád, že Hit Radio posloucháte také v autě. Děláme vždy všechno pro to, aby jsme byli vaším skvělým a ideálním společníkem na cesty. A vy nám můžete i pomoct informovat ostatní řidiče, jak se kde jezdí. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete mimo jiné také na webu hitradio.cz. No a pokud i třeba dneska mezi 15. a 18. dáte vědět na WhatsApp Hit Radio nebo na náš dopravní servis, na naši dopravní linku nějaké aktuální informace, tak se může stát, že my vám potom napíšeme zprávu, že od nás ještě navíc dostáváte kromě poděkování za zprávu taky plnou nádrž zdarma. To pro vás máme i tento týden a i ten týden příští. Vždy, každý den mezi 15. a 18. rozdáváme plné nádrže a to vám, kdo v průběhu celého dne se stanete členem dopravní hlídky Hit Radia. Tak šťastnou cestu!
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
10: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
9: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
10: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některé jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
9: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
11: Byla. To dobré začíná u nás.
13: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
14: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi zpívá o přežití, nebojte se, taky to dneska přežijete v práci ještě pár hodin, tak se pojďme hezky pustit do té další.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 61. a 56. kilometrem ve směru na Prahu budou probíhat práce na silnici. A ještě na trase z Teplic na Děčín před Liboucem bude probíhat údržba a oprava vozovky. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
7: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Horko a dusno čeká nás série tropických dnů. Před víkendem začne platit výstraha před vysokými a velmi vysokými teplotami. V pátek vyšplhají na mnoha místech nad 31 stupňů, v sobotu mohou přesáhnout 34. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou dál stoupat k tropickým hodnotám. Vláda omezuje prodej kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet v e-shopech. Zavést se má pak spotřební daň, DPH se zvedne ze snížené do základní sazby. Takzvaný Lex Kratom společně chystají ministerstva financí a zdravotnictví. Šetrná turistika v chráněných krajinných oblastech nebo údržba turistických tras. To je společný cíl, na kterém se dohodly Agentura ochrany přírody a krajiny a Klub českých turistů. Za agenturu doplní Karolína Šulová.
3: Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a to, aby lidé mohli i nadále volně chodit krajinou, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.
2: Síť značených turistických tras má být pro turisty zárukou, že se do cíle dostanou bezpečně a bez nežádoucího vlivu na přírodu. Teď se ještě podíváme k nám.
4: V Bílině na Teplicku otevřeli muzeum kyselky. Nový majitel převezme provoz i s historickými dokumenty ke stáčení unikátního lázeňského pramene. Měsíčně stočí této přírodně nasycené vody 400 000 kusů převážně litrových lahví, které míří hlavně na český a slovenský trh. Pije se při překyselení žaludku nebo pálení žáhy.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Na severu Čech bude dnes spíš oblačno, přehánky ty se vyskytnou jen výjimečně, no a teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Je tady středa, 2 hodiny odpoledne, venku svítí sluníčko, doufám, že máte dobrou náladu, tu teď budete potřebovat a pokud máte špatnou náladu, no tak my vám ji zlepšíme. Je totiž před námi naše oblíbená středeční ruleta dvoj smyslů.
0: Hit Radio North Music.
5: Tak vybírám i píseň, která se nám k tomu hodí, jmenuje se Ty a tvá ruka. You and your hands, tam si můžete představit cokoliv. Za chviličku.

0: Pink s hitem You and Your Hand. Je 14 hodin 6 minut, posloucháte Hit Radio, je středa 2 hodiny odpoledne, no to znamená, pojďme si dát zase takhle pár minut hezky bez obalu v této hyperkorektní době a pojďme si užít taky trošku srandy. Je připravená naše ruleta, ruleta dvojsmyslů, to znamená, že vytočíme se tady téma a já od vás budu chtít, abyste opět popustili uzdu vaší fantazii a psali, co vás napadne, nebo klidně posílali hlasovky a to všechno na jedno jediné telefon číslo, a to 777-937-777. Tak jdeme na to!
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: při stávce, když se rozhodnete, že budete stávkovat. To je dneska jako hodně aktuální téma, takže stávkuje Česká televize, Český rozhlas, tak co může zaznít v ložnici a během stávky? To mě zajímá. Dejte vědět, ještě jednou, 777-937-777. Co by nás tak mohlo napadnout? Už tady koukám na WhatsApp. Dobrý, tím bych začal a vlastně tím můžeme skončit. Já to dělat nebudu. Dokonalý. Dáme si dva hity, dáme Toma Grinena, dáme Disturbed a pak jdeme na vaše další zprávy. To je skvělý.

0: Tom Grinen, A Little Bit of Love, je 14:15, ale troška romantiky, která se nám hodí, když je teda ta středa. A zároveň, protože už byly dvě odpoledne, tak tady u nás na Hitrádiu můžete slyšet velmi nekorektní humor. A pojďme na něj radši hned, než nás smažou, jak se říká. Co může zaznít v ložnici a přistávce, jo? 777-937-777 je telefonní číslo na WhatsApp, kde se můžete i vy trošku odvázat. Tak já jsem to tady lehce scenzuroval a jdeme na to. To znamená, co může zaznít v ložnici a přistávce. Tak Tomáš píše, čau, napadá mě, přidej nebo končím. Dobrý, buď mi přidáš peníze, nebo končím. Je tady další zpráva, taky dobrý. Tak a stačilo by. Zuzka ze Zlína posílá. Celá Česká republika, celé Česko, tak dneska posílá to, co je napadá na téma, co může zaznít v ložnici a přistávce. Jo? Tak tady mám další. Tady je zase lidí. Nebo sorry, dneska mi stávkuje. A, ano. To je tady víckrát. Už zase stávkuje. Co pak, stávkuješ? Nebo co dělá? Stávkuje? Ach jo, to doufám, že nikdy, pánové, neuslyšíte. Nikdy, že to neuslyšíte v ložnici, že už vám zase stávkuje, teda, že už zase stávkuje. Tohle je taky dobrý. Když dáš ty mě, dám já tobě. Ano, hezké. Klidně můžete poslat i hlasovku. Tohle je blbý. Konečně pauza. To bolí, to je blbý. To bych vám taky nepřál. Samozřejmě, i dneska vyberu nejlepší komentář. A odměním ho tady speciální cenou od Hitrádia. Tak pište dál 777-937-777.
1: Nic není tak zlý, aby nešlo se hnout dál.

0: Lady Gaga na Hit Rádiu ve 14 hodin 22 minut a to je chvíle, kdy opět zjistíme, jak velký smysl pro humor má naše krásná země, která je srdcem Evropy. Český humor, to je prostě velmi specifický a dnes máme téma, co může zaznít v ložnici a přistávce. Na WhatsApp Hit Rádia posíláte zprávy na číslo 777-937-777. Hanka píše třeba, ahoj, já chci přidat. Hanka ví, Hanka zná. Další. S takovým tempem už nevydržím dlouho. Rozumím. Teda vůbec nevím. Kamarád říkal. Co lasovky?
1: Máme toho dost. Mám toho dost.
0: Skvělý. Další. Bez dohody se nehneme z místa. Ano, to je taky krásný. Pokud mi nedáš, co chci, je mi líto, ale nic neodvedu. Hezky. Další hlasovka. Teď tady byla, někam se mi tady schovala. Mi úplně utekla, tak zkusím ještě najít. Tady? Jo.
2: Ahoj, rádio, tak mě napadlo. Buď se hneš, nebo končíš.
0: Dobře. Buď se hneš, nebo končíš. Chápu. Další. Stojí ti to za to? To je chytrý. No, každopádně, přichází ta chvíle, kdy jednak já vám moc děkuju za všechny zprávy a za druhý teď vyhlásím tedy úplně tu nejlepší. Tady naše odborná porota vybrala a tu poslala Šárka. Dobře, poslouchejte. Jestli se vám bude líbit tak jako nám. Co může zaznít v ložnici a přistávce? Víš co? Tak si to udělej sám. Šárko, gratuluju. Děkujeme a děkujeme i vám všem ostatním, že jste nám poslali vaše tipy do naší rulety dvojsmyslů. Tak uvidíme, jestli nám vydrží ruleta dvojsmyslů i do příštího týdne. Snad ano. Pokud ano, bude opět ve středu ve 14 hodin tady na Hit Rádiu se mnou Sirkou Kalnářem.
3: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
4: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ekokom.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
17: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Coldplay na Hit Radio s hitem We Pray, tedy modlíme se. No, to jsme na tom úplně stejně. My se taky modlíme, aby to zítra našim klukům vyšlo, protože zítra nás čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa ve fotbale. A prostě musíme vyhrát. Tam to jinak nejde. Aby jsme měli nějakou šanci na postup ze skupiny, tak prostě zítra to musí být za 3 body. Hrajeme proti Jihoafrické republice, JAR, SAE, to už je jedno. Prostě důležitý je, že zítra musíme bodovat. A hlavně, zítra bychom ten fotbal taky mohli vidět i my, kdo prostě nepatříme úplně mezi ty sovy, nebo netopíry, nebo prostě ti, co fungují v noci. Protože ten zápas se bude hrát v 18 hodin našeho času. Ten další pak bude asi zase ve 3 ráno, takže ne úplně jako pro všechny. Tak zítra, 18 hodin, vele důležitý zápas, momentálně nejdůležitější zápas na celém mistrovství světa. Budeme držet palce v 18 hodin a zítra to potom taky všechno probereme. Ono toho bude samozřejmě mnohem víc. Nicméně dneska ještě, co vás čeká z hitů, například Bruno Mars, anebo holky, tady pro vás mám Spice Girls. Dneska jste si o ně psali i do srdcovek, tak jsem je ještě propašoval ještě do dnešního odpoledního vysílání, takže legendární 90-kový hit Wanna Be, jenom pro vás. No a od 15 hodin samozřejmě naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Chcete palivo gratis?
3: Chcete 2000 korun na benzín nebo naftu?
2: Tak nám celý červen pište anebo posílejte hlasovky o dopravě na severu Čech na náš WhatsApp 37 39 958.
3: Cokoliv z dopravy vás napadne, to berem.
4: Stírače stírají, ostříkovače stříkají. Klakson.

0: Posloucháte Hit Radio Spice Girls Wannabe, děvčata pro vás, tím, že jsem samozřejmě si vzal teď jako slovo a k fotbalu. Vím, že je to více méně hlavně tedy jako mužské téma, i když znám spoustu dívek, co také fandí fotbalu, tak snad vám Spice Girls udělali radost. Pojďme ale od sportu k filmu. Víte, nebo slyšeli jste o tom, že na začátku příštího roku budou v kině nový Bobule? Jasně, legendární Bobule. V roce 2008 mimochodem vyšel úplně první díl, už to za chvilku bude 20 let, což je jako úlet. Tak Bobule půjdou do kina a vždycky tak Bobule mají nějaký hit. Jednička, víme, pamatujeme si Atentát, že jo, skupina Krištof, pamatujeme si, asi jako bychom dali dohromady všechny ty ústřední melodie nebo ústřední písně ke každému filmu. Tak kdo tentokrát naspívá píseň pro Bobule a Bobulky? A nevíte, co? Můžete se buď nechat překvapit, to znamená, že teď si zacpěte uši, protože zítra ten člověk dorazí sem ke mně na Hit Radio, na rozhovor. Zítra tady bude, a teď pozor, zaspat už, jestli to nechcete slyšet, Ondra Hruml. Jo, těším se na něj strašně moc. Zítra s ním probereme samozřejmě film, probereme s ním, jak se vlastně skládá hudba a texty pro film, když už víme, co se tam všechno bude odehrávat. A bude to zajímavý, těším se na to moc a snad slyšíme i nějakou ukázku. Nevím, necháme se překvapit. Zítra tady na Hit Radio, to znamená ve 12 hodin srdcovky, to je jasná věc. Ve 13 hodin tak nás čeká náš rozhovor a ve 14 hodin tradiční pořad Pravda nebo Bullshit. Opět na další, ne, zítra je čtvrtek. Zítra máme nepopulární názor. A tak to bude velmi tenký let. Tak to se těším o to víc. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a zítra ve 12 hodin si to zase tady spolu užijeme. Tak se smějte a zůstaňte dál s námi od 15 hodin odpolední show.
1: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
12: F
6: Slovanská Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
12: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
13: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
14: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
15: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte se pozor v Chomutově, v ulici Alfonse Muchy. Tady máme aktuálně nehodu 3 osobních aut, takže projíždějte opatrně. Porouchaný osobák hlásíte na dálnici D8 na 90,5 kilometru ve směru na Prahu a to stejný taky na 32 kilometru. Tady stojí u Krajnice porouchaný osobák. A ještě aktuální nehoda taky na Lounsku na výjezdu z Blatna na Velečín. Tady bouralo osobní auto mimo silnici, takže i tady pozor. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
2: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
4: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
5: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
2: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
6: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Krásné odpoledne. Města napříč celým Českem bojují proti takzvanému vizuálnímu smogu. Omezují reklamní poutače a také obří billboardy. Do boje vyrazila i Plzeň, jak nám potvrdil její primátor Roman Zarzický.
9: Mohu potvrdit, že jsem vyzval prostřednictvím sociálních médií všechny takzvané šiřitele reklamy k tomu, aby začali naplňovat celoměstskou vyhlášku proti vizuálnímu smogu. Ta je platná od 1. července tohoto roku, měla odloženou účinnost a nyní už platí, že po této lhůtě nesmí na domech být žádné velkoformátové plachty.
8: Zákaz se nevztahuje na plakátovací plochy, reklamní prvky na zastávkách hromadné dopravy nebo kulturní, sportovní a charitativní akce. Ceny pohonných hmot dál klesají. Maximální cena nafty se dnes snížila a tankuje se nejvýš za 38,30. Benzín pak mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 41,30. Za poklesem je podle analytiků ohlášená dohoda Spojených států s Íránem o ukončení války. Téměř pětina Čechů má momentálně hypotéku a další skoro pětina si ji plánuje vzít do 2 a více let. Ukázal to nejnovější průzkum, podle kterého chce naprostá většina lidí úvěr použít na vlastní bydlení. Menší část pak zvažuje koupy nemovitosti pro děti nebo jako investici.
1: Fotbalový servis.
8: Čeští fotbalisté už se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty. Právě tam zítra odehrají druhé utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Dnes má Koupkův tým na programu předzápasový trénink, který se odehraje mimo hlavní stadion. Poté proběhne tisková konference, na kterou by měl dorazit hlavní trenér Miroslav Koubek a kapitán nároďáku Ladislav Krejčí. Zápas proti Jihoafrické republice má výkop zítra v 18 hodin našeho času.
0: No tak pojďme mrknout na to počasí. Dneska odpoledne už teda o poznání teplej. Lounsko a Litoměřicko právě teď hlásí dokonce 27 stupňů Celsia. No a nejspíš se už i vypršelo, protože i zítra už bude skoro jasná, polojasná obloha. Přehánky, tak ty čekáme jenom výjimečně a to spíš v Krušných horách. No a teplomilové, tak ty se zaradujou. Možná překročíme 30. Zítřejší maxima 28 až 31 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Středa odpoledne, láme se nám to jako chleba, hele, kamarádi, to nejtěžší už je za náma. A to znamená, že to nejlepší před náma. Středeční padla odpolední show na Hitradio Nord Music. Dneska jenom s Káťou Haplovou. 3 minutky po 3. hodině to můžeme tady odstartovat. Alex Warren, Gotye a Kimbra, anebo právě teď Weekend. Tak vítejte.

Na cestu domů z práce vždycky to nejlepší od Hit Radio Nord Music. Alex Warren Ordinary a krásný odpoledne, 10 minut po třetí vám všem přeje Káťa. Hele, už jste se někdy přistihli při stalkování? Jako takhle, že špehujete svého partnera nebo svůj ex, tak to je ještě celkem běžný, dejme tomu. Ale já se zeptám jinak, už jste někdy špízlovali třeba truhláře? Ne? Já jo. Kdo z vás třeba rekonstruuje, nebo ho to teď v letě čeká, tak kamarádi, teda mír s vámi, protože to je běh na dlouhou trať a sama bych mohla vyprávět,

loni v březnu jsem začala, pořád to není hotový, ale to není to podstatný. Já jsem se dneska přistihla při něčem jako strašně nedůstojným a strašně nepříjemným a hned vám to vysvětlím. Mám doma takovej blbej atypický roh, takže čekám na skříně od truhláře už jako fakt dlouho. A furt byl nějaký problém a já jsem se normálně dneska přistihla, že ho stalkuju. Já ho mám na Facebooku. A koukám ho na ten Facebook, jak tam fotí jako ty svoje úspěšné realizace, ty kuchyňský linky, ty skříně vestavěný a závidím. Normálně prach prostě závidím těm lidem, který prostě už to mají za sebou, ale to není všechno. Ten truhlář potom přidá fotky z výletu, jo. A já vím, že přece i tenhle člověk musí mít svoje volno, nějaký ten čas pro rodinu a že nemyslí jenom na tu moji skříně, ale hele, já to normálně nedokážu to ovládnout. A první, jako první mě vždycky napadne, jasně, na výlet čas máš, jo. A že já čekám půl roku na skrín, to ne, ale vždycky se fakt jako musím kousnout, protože tohle, to je přesně to peklo sociálních sítí. Ne, hele, člověk se od toho prostě musí trošku odprostit, musí myslet pozitivně, protože všechno dobře dopadne. Na závěr, jedno prastaré, pramoudré přísloví, na který byste měli myslet, a to znamená, nikdy nedovol, aby tě někdo odradil od stavby vlastního domu za 5 milionů. Protože těch 9 milionů bude těch nejlepších 11 milionů, který v životě zaplatíš.

0: Čechy. Oh, oh, oh. Neil Diamond, Two Friends a Sweet Caroline. 15 hodin 18 minut, středeční padla.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: My jsme ten nejlepší spolujezdec, protože víme, kudy neprojedete. Známe ty nejhorší křižovatky. Zkrátka dobře, my jsme nejlepší parťák na cestu domů. A navíc, hele, my vám tu cestu domů i proplatíme. Kde tohle máte? A nejenom jednu. 2000 korun na plnou nádrž. Ať už tankujete cokoliv, benzín, naftu, prostě 2000 korun na plnou nádrž, tak to vám budeme rozdávat taky dneska. A je to úplně jednoduchý, stačí jenom nám zahlásit jakýkoliv dopravní info, jak se vám aktuálně jede z práce, kde to stojí, kde to poskakuje, prostě zkrátka cokoliv. WhatsApp 37 39 958, bereme úplně všechno. To znamená hlasovky anebo klasický zprávy. WhatsApp 37 39 958. No a zase dneska na samém konci odpolední show padla někoho z vás vylosujeme 2000 korun na benzína nebo naftu.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: My dneska máme jedno takové nostalgické výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
3: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly předělaný na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
4: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady přes Příbrami třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo. Nebo slepený.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu. Nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
7: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
8: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
9: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
10: Nejlepší a největší výběr sedací souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
12: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
17: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Tak tohle je novinka na Hit Radio Nord Music, Poetika a blízko. Máme přesně 3:30 a jestli opravdu cítíme, že je něco blízko, možná je to tím vedrem, možná tím, že se blíží prázdniny, ale prostě opravdu to léto je blízko. A to znamená, že některé písničky, oni jsou vlastně jako fotografie. Neřeknou ani slovo navíc a přesto vás prostě přenesou o 10, 20 a někdy i 30 let zpátky. A najednou prostě jste zase tam, kde jste tenkrát byli. Ano, přesně o tomhle bude první letošní summer party na Hit Radio Nord Music. Najednou se zase přistihnete, až nás budete poslouchat, že stojíte na té zastávce cestou na koupaliště, nebo jedete s rodičema do dovolenou, do Chorvatska, do Itálie, do Bibione, kam jinam, že jo? A nebo sedíte prostě s partou kamarádů venku dlouho po setění. Přesně takovouhle sílu budou mít ty letní vypalovačky, které si tady zasedáme. První letošní summer party od pátečních 15 hodin až do nedělního večera. Prostě tohle bude retro jízda, no retro. Ne, jo, dneska už se tomu skoro pomalu a listě říká retro. Zkrátka vezmeme vás zpátky do minulosti a budeme hrát jenom ty největší letní pecky za posledních 30 let. Ty největší letní hity za uplynulý 3 dekády. Takže samozřejmě z 90. tam toho bude hodně. Ale já tady mám pro vás jeden takovej speciální letní hit už teď. Víc se nemusím říkat. Prostě kamarádi, na

0: starý dobrý Red Hot Chili Peppers, Snow, no, tohle by nás mohlo trošku schladit teda při dnešním odpolední. S vámi středeční padla na Hitradio Nord Music, za chviličku už taky 3:15, tak doufám, že už to máte v práci taky za pár. A můžete si užít tohle famózní teploučký, konečně po dlouhý době teploučký odpoledne. Takhle, ono dneska už by zapršet nemělo, zatím to vypadá, že už ani to sluníčko asi nevyleze, ale nebojte se, nic, vyleze. Takže po práci užijte si opravdu to pohodový odpoledne na severu Čech, ať už se půjdete třeba někam projít. A nebo zůstanete s náma. To budeme samozřejmě taky rádi. Za odměnu za chvilku nabízím taky další várku těch nejlepších odpoledních hitů z našeho středečního playlistu. Bude Ed Sheeran, budou Činasky a bude taky Daša a Austin už za chvilku.
1: Dopravní hlídka Hit Radio Nord Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-999-958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Nord Music. Tvůj parťák na silnicích severních Čech.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Kdo šetří, má za tři.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
10: Trenírkárna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
10: Trenírkárna.cz.
12: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
13: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
12: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
13: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
12: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
14: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
15: Umíte omít mrkev? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Umíte ji oloupat? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Víte, do jakého pokrmu byste ji přidali? Gratulujeme! Právě jste složili gastronomický test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
16: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Někdy stačí najít někoho, s kým si společně uvaříme večeři. A díky hostitelský péči je tohle možný. I málo má moc. Spoluživot.cz.
17: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
18: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
19: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz
1: Hit Radio.
3: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
20: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
21: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

každý ráno, když si vzpomenu, že vás třeba i na činasky můžeme dostat zadarmo. Jasně, posloucháte Hit Radio Nord Music a činasky už pozítří budou v Litoměřicích. Pro vás je to poslední šance dostat se tam zadarmo. Na Instagramu Hit Radio Nord Music totiž rozdáváme vstupenky, no a už zítra losujeme 3 šťastlivce a každý z nich dostane 2 lupeny na páteční kulturu. Hele, bude krásně, já to tady pořád sleduju na meteoradaru. Bude krásně, bude teplo a ještě to bude gratis, kamarádi, vy máte takový štěstí. Činasky v Liťáku, Hit Radio Nord Music, tak si zahrajte na Instagramu o svoje štěstíčko.

0: 16.00 Rehab in my head a hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, přejeme pohodový a slunečný, možná taky někde odpoledne všem řidičům za volanty. Pozor na trase Litoměřice, Česká Lípa u Horních Hřebčic, tady stojí porouchaný nákladák, takže určitě opatrně. No a stále ještě máme tady nehodu 3 osobních aut, připomínám v Chomutově v ulici Alfonze Muchy, takže tady taky bacha. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
15: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pozor na rádoby výhodné nabídky. Kontroly odhalily, že skoro 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon právě při poskytování různých slev. Inspektoři provedli přes 650 kontrol. Porušení předpisů zjistili asi u 40% případů. Hodnota pokut byla skoro 10 milionů korun. Česko se chystá na první letošní vlnu veder. Už zítra se budou odpolední teploty blížit k tropické třicíce. O víkendu pak místy naměříme i kolem 35 stupňů Celsia. Jak dlouho vedro potrvá, zatím meteorologové neřekli. Ochladit by se mohlo příští týden v úterý nebo ve středu. No a tropy budou lákat taky k vodě, což sebou přináší rizika, která lidé často podceňují. Proto bychom měli dodržovat základní pravidla, jak říká předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
16: Vyjdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuju svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
15: Právě v tuto chvíli se mohou ve vodě objevit případné zdravotní problémy. České volejbalistky v Lize národů podlehly světovým jedničkám z Itálie 0-3. Po třech výhrách ze 4 zápasů na prvním turnaji v Číně, tak Češky na úvod dalšího turnaje na Filipínách utrpěly druhou porážku v soutěži. Další zápas v Lize národů čeká české volejbalistky ve čtvrtek proti Spojeným státům.
0: Tak tohle už je o poznání lepší, tak je o poznání teplej dneska odpoledne. Lounsko-Litoměřicko aktuálně hlásí dokonce 27 stupňů Celsia. No a nejspíš se už i vypršelo na nějakou dobu, protože i zítra už bude skoro jasná až polojasná obloha. Přehánky čekáme opravdu jenom výjimečně, a to spíš v Krušných horách. No a my, teplomilové, zařveme třikrát hurá, protože možná zítra překročíme 30. Zítřejší maxima 28 až 31 stupňů Celsia.
13: Hit Radio Nord Music.
0: 4 minutky po 16:00 odpolední show, ta středeční odpolední show padla, pokračuje samozřejmě další hodinou s vámi Káťa Haplová. Přeju všem na severu Čech pohodový odpoledne. Doufám, že už to máte taky za sebou teda pro dnešek, že už máte tu práci taky za sebou a pojďme už se prostě jenom bavit. Taylor Swift a právě teď taky Bon Jovi, tak si to dojte pořádně, volume doprava.

The Fate of Ophelia. Taylor Swift, která bezpečně, jak už víme na Hitradio North Music, tak údajně může za to, že se při ní v autě cítíme víc soustředěný. Ano, Taylor Swift tohle údajně má takovýhle vliv na nás řidiče. Nicméně já mám teď pro vás jednu policejní honičku, která se zapsala opravdu do dějin. A jestli mám nějaký zprávy jako fakt ráda, tak to jsou ty, který člověku zvednou sebevědomí. A tohle zvedne sebevědomí asi úplně všem řidičům, ale poslouchejte dobře. Na Floridě ujížděl policii motorkář. Což jako na tom ještě není nic tak dramatického. Jenže zatímco většina takovejhle policejních honiček, kor na Floridě, vypadá jako akční film se Schwarzeneggerem, tak tohle bylo jako hodně na pohodu, ale hodně na pohodu. Ono to vypadalo spíš jako když senior na elektrokole jede pro rohlíky, protože tenhle motorkář, tenhle muž prchal policii rychlostí 25 km za hodinu. Slyšíte fakt dobře. Ale ta motorka, ta už to nejlepší měla očividně hodně za sebou. Takže 25 km v hodině a ten muž to prostě nezdával, ten motorkář. On prchal a prchal a policisti za ním jeli a jeli za ním tak pomalu, že jim málem vychladlo kafe a vystydnul donut. Ale nejlepší na tom vlastně je, že ho nakonec stejně chytili. Tak si ve finále říkám, byla to vůbec honička policejní, nebyla to nějaká společná výjížďka? Teď vám posílám ale hit, se kterým tu nohu na plynu zvládnete. Ein, zwei.

0: Tohle vyslovene zlatom hrdle. John Legend, All of Me na Hit Radio Nord Music. 16 hodin, 21 minut.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: Nejlepší spolujezdec na cestu domů, tak to jsme samozřejmě my, Hit Radio Nord Music, jednak vám hrajeme ty nejlepší hity do toho odpoledne, no a jednak máme nejčerstvější informace z našich severočeských silnic, takže já to jdu rychle zkontrolovat, vypadá to celkem dobře, akorát připomínka jde osmička, 81,5 km u Libouchce ve směru na Drážďany, tady dejte pozor na nepojízdný osobák s defektem, no a jdeme hlavně mrknout taky na vaše zprávy, které nám píšete na WhatsApp 37 39 958. Píše Lukáš, jen hlásím, že silnice Duchcov v Teplice úplně čisté a to důležité, že v Duchcově mají zatím nejlevnější naftu. 35,50, no nekupte to, Lukáš. Tyjo, Luky, hustý, děkujeme moc za tuhle informaci. Já bych ji teda uvítala trošku dřív, protože já jsem dneska tankovala plnou za 38,90. U nás v Dubí klasika, ale i tak samozřejmě děkujeme. Každopádně vaše tankování, tak to si bereme na starost my. I dneska vám natankujeme plnou. 2000 od nás jako bonus třeba na cestu na dovolenou. Stačí napsat na WhatsApp 37 39 958 a nebo pošlete hlasovku. Jak se vám jede, nebo jak se vám vede.
2: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
3: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
9: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.

0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové,
5: jdeme na hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
8: Byla. To dobré začíná u nás.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Vánoce, rychlosti, blesku a k tomu vám prostě hraje Leony a Don't Worry na Hit Radio Nord Music. 2 minutky po 5:30 přejeme krásný odpoledne a jelikož cítíme všichni, že ve vzduchu už je nejenom že teplo, ale možná i to léto, zítra nás čeká 31 stupňů, tak možná není od škody úplně položit si otázku, možná vám říct takovou jako zbytečnou informaci. Takhle s tím teplem samozřejmě přichází žízeň, že jo? A já jsem se prosím vás před chvilkou dočetla, že pivo v plechovce se údajně může kazit rychlejc než pivo ve skle. To je jenom taková jako informace pro vás, jo? Až si budete chtít dát třeba jedno to orosený. Vědci zjistili, že to pivo v plechovce se prostě kazí rychlejc než to v láhvi, protože záleží nejenom na teplotě, světle, způsobu skladování a tak podobně, ale já si spíš jako říkám a osobně se přiznám, mně se to asi v životě nestalo, že by se mi jako obecně pivo jako zkazilo. Vám se to někdy stalo? Taky ne, že ne? Tak si říkám, možná je na čase položit si zcela upřímnou otázku. Taky máte problém? Nechcete si o tom společně promluvit? Protože fakt neznám jediného člověka, kterýmu by se opravdu zkazilo pivo. Music is what I'm living for. Tak si dejte dneska jedno orosený klidně na mě. 12, 11, co libo, je úplně jedno, jestli ze skla, anebo z plechovky. Prostě dneska to tam úplně zasyčí. No a k tomu vám hrajeme už taky trošku ten letní playlist. Tady je DJ Vovo, Everybody, jsme Hit Radio Nord Music.

0: 16 hodin 40 minut. Posloucháte Hit Radio North Music. A tohle jsou Coldplay a Feels Like I'm Falling in Love. Krásnou středu přejeme. Přeju já teda. Já vždycky tady mluvím množným čísle, dneska jsem tady bez kamče, takže kamarádi, dneska si s tím fotbalem musím hold poradit sama. Nicméně, my už samozřejmě víme, že zítra nás na mistrovství světa ve fotbale čeká klíčový zápas s Jihoafrickou republikou. Bude se tam dít taky taková ta rarita, a to znamená, že tenhle duel s Jihoafrickou republikou bude řídit trojice žen sudích, trojice dam. Já se tak říkám, možná by úplně nebylo od věci, protože někteří ti fotbalisté přece jenom mají takový ostřejší jazyček, že jo? No minimálně chorýmu bych dala košík radši, pro jistotu.
1: Dopravní hlídka Hit Radio North Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 999 958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio North Music. Tvůj parťák na silnicích severních Čech. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Firma Havelka Uhelná Staly, dobrý den!
10: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
10: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
11: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
12: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
13: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
14: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
15: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
14: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
16: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Hit Radio.
8: Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
19: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
1: Hit Radio North Music.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

ten velkolepej finish, který umí prostě jenom kapela Krištof. Krištof, půlnoční hřích na Hit Radio Nord Music. Samozřejmě tahle kapela překvapila novou spoluprací, to už víte. Influencerka, zpěvačka a taky čerstvá Miss Grand Czech Republic Dominik Aladžia. A tohle je taková vlaštovka z připravovaného alba Půlnoční hřích, který vyjde 9. října. Mimochodem samozřejmě nabízí se otázka, co je pro vás, kamarádi, půlnoční hřích? Napadlo vás jídlo? Gratuluju. Ono to totiž znamená, že vám je přes 35, jo. Víte, co je můj půlnoční hřích? Když si namažu druhý chleba, aby ten první nebyl sám.

0: 17. hodina je pryč, s vámi Hit Radio North Music a taky Morandy. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase z Prahy na Německo na obchvatu Chomutova dejte pozor na nepojízdnou dodávku. A ještě připomínám dálnice D8, 61. až 56. kilometr ve směru na Prahu. Tady probíhají i dneska práce na silnici, takže tudy opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Rádia.cz Hit Radio North Music.
5: 17 hodin krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet a zavést by se měla spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se pak zvedne ze snížené do základní sazby. Stát podpoří sociálně znevýhodněné školáky. Konkrétně investuje 222 milionů korun do základek, které s takovými žáky mají spojené výdaje. Jak mohou školy příspěvek využít, řekne mluvčí rezortu školství Ondřej Macura.
6: Základní školy, které měly za poslední 3 roky vyšší počet žáků než 180, mohou tyto peníze využít především na plat sociálního pedagoga včetně odvodu. Další část financí je určena na přímou podporu žáků se sociálním znevýhodněním, které jim pomáhají dosáhnout rovného přístupu ke vzdělávání.
5: Například na pokrytí školního vybavení nebo na podporu účasti na školních aktivitách a akcích. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden řádili v Českém ráji. V chráněné krajinné oblasti nastříkali barvu na pískovcové schody a zítku na dětské naučné stezce v Sedmihorkách a také na skalní bloky skalního města Hruboskalsko. O pomoc při pátrání po sprejerech žádá policie i veřejnost. Fotbalisté Plzně znají soupeře pro druhé předkolo Evropské ligy. Los ve švýcarském Nyonu jim dnes vybral norský tým Tromso. Dvojzápas viktoriáni začnou 23. července venku. Odveta v Plzni se pak bude hrát o týden později.
0: Dnešek už můžeme pomalu, ale jistě zmuchlat a zahodit do koše, takže pojďme se podívat, jak bude zítra. Bude skoro jasno až polojasno, přeháňky tak ty čekáme jenom výjimečně a spíš v Krušných horách. No a hlavně budeme mít radost my, kteří máme rádi teplíčko, protože zítra možná budeme překračovat 30. Zítřejší maxima 28 až 31 stupňů.
4: Hit Radio North Music.
0: A už budeme zase o krok blíž pátku a víkendu, ale to ještě teda hodně předbíhám. Jak se říká, nevztahujme kalhoty, broty ještě daleko. Středeční padla, 4 minutky po pátý s vámi stále Káťa Haplová. No a jdeme do naší společný cílový rovinky do poslední 60 minutovky, ve který ale bude opět o co stát. Katy Perry, Lost Frequencies, to jenom tak na úvod.

Last Friday Night, to je Katy Perry, 10 minut po 5. hodině a vy si dáváte středeční padla na Hit Radio North Music. No a zase to stejný na novo, kamarádi. Takhle na večer nakoupit, udělat večeři, vykoupat děti, udělat svačinu na zítra, umýt nádobí, sprcha, když Bůh dá, tak kousek telky anebo knížky, no a zítra zase stejný kolotoč. Pořád dokola. Ráno deprese, co vás všechno čeká. Začínáme pozitivně, že jo? Nebo aspoň moje rána už jako dávno nezačínají pozitivně. To už rovnou prostě člověk stává naštvaný, protože se mu nechce do té práce. Už jako fakt ne. Děti vstávají ještě naštvanější, protože těm už se vůbec nechce do školy, když už o nic nejde, že jo? Známky skoro uzavřený, jenom poslední loudové ještě dohánějí testy na poslední chvíli. Takže jako tam absolutně.

Teď nevidím nic pozitivního. Jediná ta vidina na konci toho tunýlku, to světýlko, tak to jsou ty letní prázdniny, ale ono to jako bolí. Ta cílová rovinka prostě nejvíc bolí. No a teď to nejhorší, co přijde, když jako už jste ráno tohle všechno zvládli, tak je ta ranní cesta tím autobusem, trolejbusem, protože zítra už budou pařáky a vy moc dobře víte, co to znamená. Takže na závěr pár pravd o takovém ranním vstávání. Věděli jste, že 40% lidí začíná den kávou? To jsou ty šťastnější. A jenom 25% lidí začíná den sprchou? Ano, to je ta ranní.

0: Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
1: Za volanty na cestu domů právě posíláme to nejlepší z našeho odpoledního playlistu, to byl kamarád a Be Mine. No a kromě toho taky dávkou čerstvých informací z našich severočeských silnic. Já jenom připomínám, na trase z Prahy na Německo na obchvatu Chomutova dejte pozor na nepojízdnou dodávku. No a další informace, tak to je samozřejmě už vaše parketa. WhatsApp 37 39 958, protože už za chviličku budeme losovat jednoho z vás, který jste s náma dneska tu odpolední dopravní situaci na severu Čech vysílali. 37 39 958, budeme losovat buď to zprávu, anebo hlasovku, která nám tady dneska dorazila. Ale hlavně, co za to? 2000 korun na plnou nádrž, ať už tankujete úplně cokoliv, co je zrovna levnější, samozřejmě to tankuju já, tak 2000 korun jsou za chvilku vaše. Jeden z vás bude mít přichystaný telefon a já vám všem ale teda držím hodně štěstí, já držím palečky.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: My dneska máme jedno takové nostalgické výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
3: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
4: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady přes Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo. Nebo slepený.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Housebrand Café, per favore?
12: Si, signora.
13: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
14: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
15: www.bibík.cz.

0: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Speny.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
4: Maruš, jsem unešenej! Pre, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyřídějí rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
5: Jo, ty jsi unešenej z auta.
6: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim Lovosice a Louny. Okim.cz.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tvojej zemi.
1: Xindl X, Mirka Miškechová, Cudzinka v tvojej zemi. A máme 5 minut po 17:30. S vámi středeční padla na Hit Radio Nord Music a samozřejmě teď je ten nejočekávanější moment celý odpolední show padla, protože budeme rozdávat peníze, budeme rozdávat 2000 korun na nádrž, na palivo, to znamená na benzín nebo naftu někomu z vás, takže komu právě teď zazvoní telefon?
2: Haló,
1: to je David. Tady Káťa, Hit Radio Nord Music.
2: Jo, takhle.
1: Davide, ty se, prosím tě, ty zníš strašně překvapeně.
2: No, já jsem to nečekal, to řeknu. To jsem jako fakt nečekal, no, od vás, že mi zavoláte na tu zprávu z WhatsAppu.
1: Nekecej, ale a proč bys to neměl čekat, tak počítač tě vylosoval a musím teda říct, že i za mě osobně je to asi jedna z těch nejlepších zpráv, která nás sem přišla. Jestli můžeš pro ostatní posluchače jen tak jako přetlumočit, co jsi nám napsal.
2: No, to je taková větička, no, že mi dali, že mě nachytal takový pan komisar do praváku, že jsem tam jel blbě, takže dneska trochu blbý, ale jinak je dobrý, no.
1: Takže ty jsi vjel do protisměru, seš na kamerách.
2: No, jakoby do protisměru, no, mi to nešlo, už jsem nešlo zpátky, tak jsem to rovnou objel a on mě u toho viděl. Bohužel, no, stane se, no.
1: Aj, takže pokutka.
2: No, bude, no, asi tak vypadá.
1: A odhaduješ kolik? Dokážeš odhadnout, kolik tě čeká pokuta?
2: To já nevím, ještě to šlo.
1: Jo. No hele, každopádně, není to úplně příspěvek na pokutu, ale myslím si, že 2000 na palivo, na plnou nádrž zdarma, to je taky dobrý, ne?
2: Jo, to je jako to, co hodí vždycky, že jo?
1: Přesně.
2: Když je jezdí dlouhý trasy, že jo?
1: Přesně, to se hodí vždycky, čověče. Je, tak aspoň nějaká reciprocita, je pravda, že na tebe se dneska štěstí vysloveně usmálo, protože když má někdo takovejhle den blbec, on jde do protisměru a za chvilku mu zavolají z rádia, že vyhrál 2000, tak já si myslím, že je to takový jako kompromis a dneska je svět zase v rovnováze, co říkáš?
2: Přesně tak, já jsem fakt vás překvapený.
1: To je dobře. Hlavně ať je radost, hlavně ať 2000 posloužejí dobře svýmu účelu, takže já ti ještě jednou gratuluju, Dave. Kam to posíláme, do jakého města?
2: Do Lovosic.
1: Tak do Lovosic posíláme nejenom 2000 korun na benzín nebo naftu, ale taky obrovskou gratulaci. Dave, ještě jednou gratulujeme a hodně šťastných kilometrů.
2: Děkuju.
1: Ahoj.
2: Naschle.
1: Tak. Tohle byl David z Lovosic a říkám si teda, jako kdo jiný to mohl dneska asi vyhrát. Místo pokuty, tak aspoň dvojka na benzín anebo naftu. Další 2000 korun jsou pro vás přichystaný zase samozřejmě zítra v odpolední show padla a to zhruba v tomhle stejném čase. To znamená už jenom poslední a to uložit si číslo. WhatsApp 37 39 958, to je to číslo, který vám pomůže vyhrát dvojku zase zítra.

0: back.
1: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Vy posloucháte středeční Padla na Hit Radio North Music. Za chvilku už 6:45, tak doufám, že i ty největší opozdělci už mají taky Padla. A pokud samozřejmě hakujete do 6, tak tuhle dobou doufám, že už jste zavřený někde na šatně, klídečku nebo na toaletě, projíždíte, sjíždíte sociální sítě, co je tam novýho, kočičky, pejsky a podobně, anebo taky třeba regionální nějaký novinky, tak těch je samozřejmě plný i náš Instagram Hit Radio North Music. Máme tam pro vás nejenom informace třeba ze děčínský zoologický, která je aktuálně teda plná mláďat, ale taky tam můžete vyhrát prýma lístky. A buď to buď na koncert kapely Činasky, anebo taky na muzikál Drákula v Žadci. Tohle všechno mnohem víc i novinky z toho hudebního rybníčku na našem Instagramu Hit Radio North Music. No a za chvilku pro vás taky další pecky, B.O.B., Hayley Williams, anebo Huntrix a Golden. Mega hit mezi aktuální mládeží. Tak si to dejte pořádně na hlas už za chvíli na Hit Radio North Music.
2: Hit Radio. Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia North Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schläger a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Celý červen tě zve na oběd Hit Radio North Music.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nabytek.cz
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
10: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

17:55, posloucháte Hit Radio Nord Music, no a za chvilku už se na vás těší taky středeční hity na přání. Na vaše přání samozřejmě. Já, Káťa Haplová, zase zítra vpadla v 15 hodin. Mějte se!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase z Prahy na Německo na obchvatu Chomutova dejte stále pozor na nepojízdnou dodávku a ještě připomínám dálnici D8. Mezi 61. a 56. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici, tak opatrně, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo.elektro.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Čeká nás série tropických dnů. Před víkendem začne platit výstraha před vysokými a velmi vysokými teplotami. V pátek vystoupí na mnoha místech nad 31 stupňů, v sobotu pak atakují hranici 35. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou dál stoupat k tropickým hodnotám a bude také dusno. Letní počasí nás vyláká k vodě, rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která často podceňují. Jaká základní pravidla doporučuje předseda zdravotní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan?
10: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuji svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
9: Což znamená, že se ve vodě mohou objevit případné zdravotní problémy. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karel Haas. No a Plzeň otevřela novou atletickou tribunu s jedinečným prostorem pro trénink. Sportovci tady mají možnost trénovat i běh do kopce a z kopce, protože tartanové dráhy vedou po obloukovité střeše. Podle atletů nic podobného jinde v Česku není.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
9: Oblačno a zpočátku noci ještě slabé přehánky, postupně se vyjasní, ráno se mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, v průběhu dne už většinou slunečno, jen místy oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severovýchodě a východě kolem 24. No a slabý proměnlivý nebo severní vítr k tomu.
11: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. S vámi už vaše Lea Děnděši a startují hity na přání právě teď, protože je tu středa, kde hitu na přání je třeba. 17. 6. hezký dobrý večer, jdeme na to. Linkin Park letí za vámi.

0: Krásný dobrý večer, 9 minutek po 18. hodině s vámi, Lea Děnděš. Je to středa, kde hitů na přání je třeba. Jak jste vždycky zvyklí, tak song jako první pro vás všechny vykopávám já, protože je středa, polovina týdne za námi, polovina týdne před námi. A já nevím jak vy, ale vzhledem k tomu, že fakt bude horko, tak já bych vám všem chtěla poslat typicky letní song, kde si zatančíme, zaspíváme. Už dneska veškerý ty starosti hoďte za hlavu, dejte si nohy na stůl a užívejte si středečního večera, pokud možno na vlnách Hit Rádia. 777-937-777, to je to číslo ke mně do studia. Vypište a já vám posílám tohle.
1: Nosa, nosa.

0: David Guetta tedy svým Stones and I Gone Gone Gone. Tohle máte rádi, to jsme vám taky hráli. 777-937-777, to je číslo ke mně do studia. Napište si, co byste rádi tento středeční večer 17.6. slyšeli a já slibuju, že se vám to pokusím splnit, že vám to zahraju, přečtu vzkaz, který napíšete, třeba můžete říct někomu, že ho máte rádi a prostě cokoliv, popřát jenom krásný večer. Takže 777-937-777, jako to udělal Jirka a napsal: ahoj Lonko, moc rád tě poslouchám, hlavně vaše středeční večery, protože hrajete podle nás posluchačů. Prosím, pošli mojí milovaný Alence Coldplay Fix You, je to naše svatební píseň, uděláš nám tím velikánskou radost. No tak to by bylo, abych tohle nezahrála. Coldplay Fix You, taky Nickelback nebo Eva Farna a Mirai, doufám, že jste si ten Eden užili. Tak tohle všechno zazní, no a co bude dál, to je prostě na vás, takže pište a já se těším, komu splníme přáníčko.
1: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový Instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš Instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
10: Tohle není jen festival,
11: to jsou hrady. www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Tahické léto v Aquapal Praha už je tady!
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapal Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
17: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

královen. Eva Farná s Mirajem, vzpomeneš si, pokračujeme dál, píšete nám na 777-937-777. Krásný dobrý večer, prosím pro mě a všechny dobré lidičky o zahrání Luny Bailando. Před x lety jsem s touhle písničkou vyhrála jednu rádiovou soutěž v Hradci Králové, tak abychom zavzpomínali, moc, moc, moc děkuju. Liduš, tak Lidušku, já doufám, že budeš mít radost, už si to volíme doprava a vy si, kamarádi, pište dál.

0: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
3: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
4: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
5: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
6: policie, záchranářů i armády České republiky.
5: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
7: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu FK Viagem Ústí CZ.
8: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky, vaše jistota za volantem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Moveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Moveská.cz. Moveská.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hity na přání pokračují dál. 777 937 777 s vámi Lea. Krásný dobrý večer. Gigi D'Agostino.

0: don't put the blame on me.
1: Regenbowman.
0: Don't put your blame on me.
1: A jeho Human. A já bych někoho ráda slyšela v éteru Hitrádia. Volejte na 800 937 937, pokud si chcete nechat zahrát něco podle sebe, zlepšit si ten středeční večer 17. června, toto letí, toto frčí, anebo prostě jen tak popřát někomu hezký večer, říct, že ho má, že ho máme, máte, máte rádi. Takže 800 937 937, volejte právě teď, hity na přání až do 21. hodiny, 800 937 937, je to zlaté číslo ke mně do studia, tak já se ptám, koho máme na telefonu, halo, halo.
2: Ahoj.
1: Ahoj, kdo tam?
2: Tady je Pavla.
1: Pavla, Pavlínko, kam jedeš?
2: Dcerou z kroužku domů a chtěli bychom si nechat zahrát nějakou písničku do auta.
1: A ty voláš od někud z Moravy, viď, podle přízvuku?
2: Jo, tady od Rýmařova.
1: Tak zdravíme na Moravu, já Moravu miluju. A ráda vám zahraju něco, co si přejete.
2: Tak my si dáme něco veselého a třeba Aku a Barbie Girl.
1: No tak to je skvělá volba. A je to tvoje volba nebo dcery?
2: Teda to má ráda taky, ale ta se tady šťuří a bojí se něco říct.
1: Cože se šťuří?
2: Jako směje.
1: A tak pozdraví nás aspoň. Ahoj!
2: Ahoj!
1: Jak se jmenuješ?
2: Sofie.
1: Sofie, máš krásný jméno. To bych ti zahrála Alvara Solera, Viva Sofia. Ale zahrajeme ti Barbie Girl. Holky, komu to pošleme?
2: Všem, co třeba zrovna sedí v autě.
1: Tak opatrně na cestách, hlavně za volanty. A Barbie Girl letí za vámi. Holky, ahoj!
2: Děkujem, ahoj!
3: Ahoj!
4: Hiya, Barbie!
5: Hi, Ken!
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken!
4: Jump in!

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, krásný dobrý večer, 7:15 aktuální čas až do 21. hodinky. Budeme hrát hity jenom podle vás. 777-937-777, pište si nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongiosi. Jako to udělala tady Anička, právě jsem se tam mrkla na zprávy, napsala: ahoj Lonko, zdravím celé Hit Radio, právě teď nás čeká večerní grilovačka s přáteli, prosím tě, zahraj nám Don't Dream It's Over od Crowded House, uděláš nám velikánskou radost a bylo by to pro celou naši partu z Mladé Boleslavy, kteří jsou právě teď s námi na zahradě, hrajete nám tady na plný pecky. Díky moc, jste super. No tak jo. Jste se trefili i do mého vkusu, takže moc ráda zahraju. Tak za chviličku, ještě Nico Santos a Ray Dalton, tohle všechno jenom pro vás. Pište si, co bude dál.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
9: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky
12: CZ.
14: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
19: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosty baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideál. ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz

0: Crowded House, Don't Dream It Over. Co budeme hrát dál? Někoho bych opět chtěla slyšet v éteru Hit Rádia 800 937 937. S vámi Lea, přeju vám krásný dobrý večer a ráda bych vám zahrala něco. Zahrala? Jsem to řekla po ostravsky? Zahrála něco, co vám udělá radost. Takže volejte si 800 937 937. Budeme vysílat společně a někomu třeba z vás uděláme velkou radost. Takže volejte a já se ptám, kdo je tam. Halo, halo. Halo.
1: Dobrý den.
0: No dobrý den, kdo tam? Aha, asi nikdo, tak jdeme dál. Hezký dobrý večer, kdo tam?
2: Ahoj, tady Kristýna z Náchoda.
0: Ahoj Kristýnko z Náchoda, kolik ti je let?
2: Mně je 27 a strašně ráda vás poslouchám. A jsem strašně ráda, že konečně můžu být v éteru Hit Rádia, to je super.
0: Ježíš Mária, moc tě zdravím, ahoj, tady Lea. A jedeme živě, slyšíte úplně celá Česká republika i za hranice, protože nás můžete
2: ano,
0: ladit online.
2: Ano, ráda a pozdravuju do Betánie. Můj kamarád má teďka noční směnu, tak ho moc pozdravuju, doufám, že mě slyší.
0: Třeba slyší, jestli poslouchá, co ti zahrajeme?
2: Co zahrajeme, chtěla bych Mariah Carey zahrát nějakou písničku, to výběr nechám na tobě.
0: Ano. A pro koho to bude?
2: Bude to pro mě, pro tebe a určitě pro všechny zamilované lidi, kteří jsou spolu dlouho, anebo pro někoho, kdo je nešťastně zamilovaný.
0: Dobře, a ty jsi šťastně nebo nešťastně zamilovaná?
2: Já jsem šťastně zamilovaná, ale momentálně se mě teďka úplně klepou ruce, protože mám tady pustěný rádio v televizi a ještě držím v telefonu, telefon v ruce.
0: No tak to je krásný, že jsme ti takhle mohli udělat radost, že jsi se dovolala, protože opravdu ta linka je non-stop obsazená, když vyhlásím, aby posluchači volali sem k nám. Tak mě to strašně těší o to víc, že ti můžu splnit tvoje hudební přáníčko. Pošlu ti Hero od Mariah Carey, no Mariah Carey, je to jedna z nejkrásnějších zamilovaných písniček, Hero je hrdina, tak pro všechny hrdiny od tebe.
2: A moc děkuju.
0: Já děkuju tobě, že jsi zavolala. Měj se krásně. Budu, ahoj. Takhle jednoduchý to je. Já vám tak ráda plním ta vaše přáníčka. Tak si pište a volejte dál. Jsme Hit Radio.

0: Shaboos je a bar song pro Haničku z Prahy, která právě teď má noční šichtu, jezdí tramvají, tak já doufám, že jí to potěšilo. Pokračujeme dál, ještě hodinku a 15 minut, hity na přání jenom podle vás. 777-937-777 nebo můj Instagram Lea Giongiosi. Pište si, co vám zahrajeme. Dario G nebo Maneskin, to jste chtěli, tohle bude, za chvilku jsme zpět.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: www.albertneporazitelné.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 2022. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom.

0: na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: Nehodu máme na trase Mostlovo sice v Podsedicích.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Not Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio North Music.
2: Hausbrand Café per favore? Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Pokračujeme, nezastavujeme hity na přání. 777 937 777. Teď už Pink.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

My pokračujeme dál u DG odlétáš, doznívají z éteru Hit Rádia 5 minutek po 8 hodině, píše nám tady Péťa. Ahoj Leonko, prosím zahraj cokoliv od Kelly Family, třeba I Can't Help Myself, připomínáš mi tím moje zlaté 90. léta. Ano, my tady 90. milujeme a bylo by to pro Petra, Jirku a Haničku, tak kdy jsi to chtěla? Tady to je.

středeční večer z Eteru Hit Rádia, minutku po čtvrt na 9. Hezký dobrý večer, hrajeme jenom podle vás. Song pro všechny, kteří mají dneska dobrou náladu. Tak si užijte za chviličku Passenger, Berona a nebo Michael Jackson. O tohle si píšete, tak to taky bude. A samozřejmě 777 937 777, číslo k nám do studia.

0: začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
5: www.bibík.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Syndl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
11: Hit Radio, Hit Radio.

0: whatever we do.
1: For now, I make a vow to just keep it in the closet.
2: Michael Jackson. Takhle to chutná nás. Eteru Hit Rádia, když hrajete vy, když připíšete o to, co chcete slyšet. Ještě docela spousty skvělých hitů jenom podle vás. Do 21. hity na přání Linkin Park, Britney Spears, Imagine Dragons, Eva Farna a její Perpetuum Mobile. O to jste si hodně psali, tak slibuju, že bude taky partička Black Eyed Peas a zakončí to Robin Schulz. Tohle všechno ode mě, já se s vámi pro dnešní večer loučím, mějte se krásně, abych vám toho zahrála co nejvíc, tak méně slov, více muziky. To ctím, takové pravidlo dnešního večera 17.6. a budu se na vás těšit v sobotu, v neděli, tak jak jste zvyklí. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás a spousty toho pro vás mám. Tak dobrou noc.

0: plánujete večírek, školení nebo oslavu, nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru, od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
7: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
8: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
9: Já z tebe snad vykvetu.
10: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
11: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
13: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.

kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Rarata, potisk, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.